0: předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

0: se zase příště.
1: Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na Rádiu Beat.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Classic rock na FM.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: zapašit, zapašit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

rocková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

0: A teď, bratři, předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
5: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
6: Tentokrát si do svého hnízda pozval sám sebe a povypráví o své další výpravě do Londýna za muzikou, divadlem a výtvarným uměním.
5: Hledáček Jirky Rogla v úterý od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Česku je podle nejvyššího kontrolního úřadu dostatek veřejných nabíječek pro elektromobily. Síť s výkonem asi 380 MW výrazně překračuje požadavky EU a zvládla by i trojnásobek současného počtu vozů. Problémy zůstávají u nabíjení těžkých vozidel a v některých úsecích dálnic, například na D11. Automobilka Škoda slaví 125 let v motorsportu. Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi k výročí připravilo mimořádnou výstavu mapující historii značky i její úspěchy.
8: V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratí vůz Laurin a Klement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1970. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Přes závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.
7: Antivirové programy mohou citelně zpomalovat počítač. Testy ukázaly, že vestavěný Windows Defender má větší dopad na výkon než řada konkurenčních řešení a skončil až ve druhé polovině hodnocení. Některé antiviry ale zase nemají takovou účinnost. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. I am the god of hellfire and I bring you

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za skoro 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené. Veřejnosti se opět otevřelo včera, kdy na Chlumu a v Hradci Králové začaly třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy. Více k expozici nám prozradí ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
5: Věříme, že návštěvník si odnese spoustu nových emocí a spoustu nových zážitků, protože to muzeum je opravdu z více jak 90% úplně jiné a zaměřené jiným způsobem, tak aby na prvním místě byl skutečně ten zážitek a pak teprve informace. Rád bych návštěvníky pozval na velmi dobře vyvedenou mobilní aplikaci, která tvoří nadstavbu a průvodcem nejenom celou expozicí, ale zároveň areálem toho centrálního bojiště.
4: Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436 tisíc vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 tisíc mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří. V chráněné krajinné oblasti Beskydy byl v červnu nalezen nejstarší buk v republice. Je mu 492 let. V okolí Velkých Karlovic na Zlínsku ho našli vědci z pralesního týmu Modrá kočka z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu. Jde o senzaci, protože tento buk je důkazem, že tyto stromy mohou v krajině přežívat celá staletí. Zatím byl tím nejstarším u nás buk rostoucí v Krušných horách na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína na Mostecku. Objevili ho vědci z České zemědělské univerzity v roce 2024. Jeho stáří určili pomocí odebraného vývrtu na víc než 470 let. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat. Classic Rock.

0: prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: Dobré ráno, býťáci, je sobota 4. července roku 2026, svátek má Prokop a 7 minut po 8. hodině raní už vás ze studia Radio Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a je to tak, jak jste slyšeli, máme tu přibližně tak nějak po roce opět tematický víkend věnovaný těm našim tuzemským zábavovým, či chcete-li tancovačkovým kapelám, nebo zkrátka těm, jejichž hlavním působištěm jsou byly, případně i budou právě ty sokolovny, kulturáky či letní parkety. No a tak jako vždy, kromě toho, že vám tedy budu vybírat a pouštět nějaké ty nahrávky těchto partiček, pokusím se vám i během dneška, zítřka a dokonce i v pondělí ještě o nich třeba také něco zajímavého z hlubin své tedy již značně děravé paměti a nějakých těch třeba i osobních zážitků povědět, no ale zároveň to budu připraven vyslechnout nebo si přečíst nějaké ty vaše vzpomínky právě na tyhle krásné tancovačky, taneční čaje, či jak se všechny tyhle akcičky jmenovaly, třeba právě od vás, pište na všechny kontakty, klidně volejte, která třeba byla ta vaše parta, ta oblíbená, no a začneme takhle vlastně úplně celý ten víkend prodloužený vzpomínkou na nedávno bohužel zesnulého Jindru Pavlištu a mám tu tak jeho Orient a vlastně jsem vybral skladbu, která by mohla být takovou vlajkovou lodí toho našeho víkendu, jmenuje se totiž Generace decibelů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a řekněte, býťáci, kdo by neznal Divou Báru, kdy tahle povídka Boženy Němcové, prvně vydaná roku 1856, vypráví příběh vesnické dívky a nese v sobě poselství, že dobrota srdce a ryzí povaha člověka nesouvisí ani s jeho vzhledem, ani se společenským postavením. Musím vám říct, býťáci, že už i já jsem v 80. letech hrával v kapele, která se jmenovala právě Divá Bára, no a po mnoha letech vzala tenhle název za svůj i partička z Brna, a pokud by vám ten její sound připomínal o něco slavnější australské elektrikáře, tak jste, myslím, na správné stopě.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: Tak a mě už sem začínají proudit vaše první vzkazy a postřehy právě k tomu víkendovému tématu. Tady třeba vidím SMS-ku, ta došla zcela správně na číslo 720-001-222. Píše se v ní: ahoj Jirko, mohli byste pustit skupiny Marquise, John, Caramel, Odyssea, Pumpa, Brutus a tak dále, hrajete výborně, ahoj Pepa. Ale myslím, že zrovna tyhle úplně všechny kapely dojde, tak třeba i kdybyste měli k těmto konkrétním kapelám nějaké příběhy, příhody, pište, volejte. Mě napadlo, že bych vám klidně mohl říct jména některých těch kapel, které mám tady připravené, takhle třeba na to dopoledne, a kdybyste právě k ní chtěli něco mi sdělit, tak já to tady rád přečtu nebo pustím, takže koukám, nebudu vám prozrazovat všechno, ale mám tu třeba Benefit, Houpací kůň kapelu, mám tu také Rimortis, Hubertus, zásadní kapela, Koda, představte si to, Roxor, Ketchup, no je Kex, hele, Pumpa, tu už tady zmiňoval Pepa. Já se ještě kouknu takhle do mailů, jestli tam náhodou není nějaký pěkný vzkazík, že bych ho přečet, ale tady zrovna ještě nic není, takže teď tu mám pro tuhle chvíli připravenou a vámi také doporučenou kapelu jménem Caravela a od ní skladbu Anděl tě chrání.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: No a i když, jak jsem říkal, nehrajeme vyloženě na přání, tak vašimi tipy a vzpomínkami se necháváme inspirovat. A tady třeba se píše ahojky. Jako Ostravák jsem měl možnost poznat plzeňský rok, Odysea, Regenerace, Boomerang. Byla by možnost zahrát, zeptám se Radskou s Ríšou Kibicem. Díky, Jindra, Ostraváci, tak uvidíme, jak se nám to vejde. Tady se zase píše ahoj, prosím, Odysea, kam na kou. Díky Alex, tady zase v téhle zprávě se praví, prosím zahraj brněnské Krabát, píseň Vrace, díky moc, Závora. No a Alenka, tak ta píše, že měli rádi skupinu Kraft, no prosím. No já tu z Rovinka od ní mám skladbu jménem Chvíli stát, a protože se mi zdá, že je to cover, nebo jak tuhle říkal jeden můj host tady v hledáčku Převzatina, tak kdo pozná, od koho je ta píseň původně, získává bludišťáka a foto před rozvinutou zástavou. Tak.

0: Ano, až takhle i s tím cancourem na konci jsem nechal dokonce doznít skladbu do Lumberjack samotných Jekyll. Jinak je to oblíbená skladba mého kolegy Dana Kohouta a já jsem ji dokonce přímo v podání Jekyll i s tím sólem na motorovou pilu měl možnost vidět na festivalu Dynamo Open Air přímo v holandském Eindhovenu. Byl to sekec mazec tedy. No a protože máme závěr hodiny, mám tu hned jednu takovou krásnou pozvánku, není to tedy zvací dopis, ale zvací mail. Ahoj do studia, píše se v něm, dnes v sobotu od 19 hodin zahraje legendární frontman skupiny The Primitives Group of Prague Ivan Hajniš a s jeho akustickým triem na terase legendárního rokáče na Mariánce ve Stříbrné Skalici, nostalgické bluesrockové i country songy. Bude to určitě krásný večer s kamarády, pívečkem nebo se štamprličkou něčeho ostřejšího a zítra v neděli 5. července v 18 hodin můžete vidět koncert rozjeté legendární kapely The Primitives Group of Prague v plné síle na Vysočině na jihu Čech v Mlýně u Skaláka na Magorově Vidří. Budeme se na vás těšit s přátelským pozdravem a přáním pěkného dne. Ivan Hajniš.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
1: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
3: 11.
1: Zkusím vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
4: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Evropské státy zavádějí přes léto nové dopravní předpisy. Například ve Francii, Itálii či Chorvatsku jsou povinné reflexní vesty pro všechny cestující a jinde i hasicí přístroj, ve Španělsku navíc nově výstražný maják. V Itálii hrozí zavést do omezených zón pokuty až kolem 8000 korun a řidiči musí počítat i s různými pravidly mýtného a novým povolením pro vstup do Velké Británie. Čeští studenti pošlou do kosmu vlastní družici, více Roman Všetečka.
6: Po půl roce se chystá do vesmírného prostoru vydat další družice z Česka. Malý satelit formátu CubeSat 1U nese označení Kostka a je dílem studentů z brněnského BUT. V rámci mise Transporter 17 by měla raketa Falcon 9 vynést na oběžnou dráhu příští týden. Pokud vše půjde podle plánu, pak se v úterý 7. července vydá po půl roce na svou cestu další satelit z Česka. Je to sice jen malá kostka s délkou hrany 10 cm a zhruba kilogramovou hmotností, ale vyvinuli ji a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, kteří se sdružili do skupiny iSpace. Kostka se po úspěšném vypuštění stane 17. družicí z Česka. I na té poslední, která startovala na začátku loňského listopadu, se podíleli lidé z VUT. Více se dočtete na technet.cz.
5: Hlavním faktorem při výběru elektromobilů se stává důvěra ve značku. Technické rozdíly jako dojezd, nabíjení nebo výkon se totiž postupně srovnávají. Klíčem k rozhodnutí jsou tak podle výzkumu dlouhodobé záruky a jistota spolehlivosti vozu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
4: Classic rock.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: A 10 minut po 9. vás ze studia Radia Beat zdraví Jirka, a to se mi zdá, že jsem vám už říkal. Jo, a tady to mám benefit, ano. Teď jsem se překouk, ale už je to tady. Takže tuhle kapelu tu mám připravenou. Od ní skladbu Smolíček Pacholíček a nepřipravil jsem si jen tak náhodou. Je to totiž jeden z takových těch typů mnoha a mnoha vašich mailíků, vzkazů, zpráviček, takže si dáme zkrátka teď benefit. Skladbu Smolíček Pacholíček, jedno z takových těch pohádek. Teď jsem si vzpomněl na benefit, jak zpívával taky skladby Převzaté, ty Převzatiny, jak jsme říkali před chvílí, a zrovna jak je taková ta Highway to Hell od našich oblíbených Elektrikářů, tak tam zpívali Hádej, kdo jsem, ale to není případ téhle písničky a tu si teď dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: A já zase přečtu nějaké ty vaše vzkazy. Tady se třeba píše: dobrý den, chtěla bych zahrát cokoliv od skupiny Mazec z jejich desky Bambulárna. Moc děkuji, Pavlucha z Prahy, a to zrovna tuhle disku znám. Myslím, že by se mohla líbit, ale musím se tady po ní podívat, jestli jí to někde vylovím, ale myslím, že to bude tak možná později. Tady se píše: ahoj Jirko, téma na víkend je super, neboť zábavy, Big Beaty, to bylo mé mládí. S kamarádem z Ostravska, kde jsem zrovna pracoval, jsme objížděli každý víkend celou naši vlast. Dobré zábavy byly na Kolínsku, kde hrávali Arakaj, Nivitaci, Capon, Hever, pak Olomoucko, Skramasak, Skern, Titanic na Ostravsku, Doga, Hrot, Citron a pak Jižní Morava, kam jsem se přestěhoval, byla taky líheň kapel, ale nemá cenu vše jmenovat. Byla to jízda, každá zábava jiná, holka, pěšky jsme šli i 15 kilometrů na vlak. To dnešní mladí by už nedali a taky ty zábavy vyměkly. Je to dnes jak na diskotéce a nikdo už pořádně nepaří. S pozdravem Martin Zlín. No a já tu mám kapelu jménem Houpací kůň a od ní skladbu Bláznů ráj.

No a tak jako vždy, když jednou za rok právě pustíme takhle do světa tuhle muziku dávnou z těch tancovaček a zábav a tanečních čajů, vždy velice tedy hojně reagujete, tak já zase přečtu něco z těch vašich vzkazů. Ahoj Jirko, já jsem z té mladší generace návštěvníků tancovačkových zábav a tak u nás na Jičínsku, kde jsem vyrůstal, hrávali především mladoboleslavské kapely Seven, generace X05, Luboš Odháněl a další, ale tuhle jsem po letech zavzpomínal a oprášil nahrávky Králové hradecké kapely Rota. Ahoj Martin, ano, dobrý tip, Rotace. Ahoj, když mi bylo 14 let, a to už je další zpráva, byl jsem o prázdninách na prvním Big Beatu. V Kladrubech u Strakonic hrála kapela Koule, která se krátce na to přejmenovala na Vozembouch a potom, ty určitě víš, a Plzeňáci taky, ale zda by věděli i ostatní, u které kapely jsem při Kamna kouří potřásal vlasatou, dnes plešatou, to je vývoj, školáckou hlavičku. Ano, to je, myslím, velice snadná otázka. Odpovězte si na ní sami, anebo můžete mě, ale to je opravdu snadné, ale já tu nemám ani tuhle kapelu, ani Rotaci, ale mám tu kapelu jménem Rimortis a od ní je skladbu jménem Pocestný.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech. Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
1: Někdy je prostě potřeba se ze všeho toho, co vás drtí, trápí a ničí, na plnou hubu vyřvat. No a nám k tomu pomáhala vždycky ještě muzika, kterou jsme dělali a kterou jsme žili. Ano, tak tolik píší ke skladbě Špinavý ráno muzikanti z jeho českého Hubertusu, kapely hudebně se pohybující na pomezí hard rocku, blues rocku a rockové nové vlny. V roce 1982 jí založili zpěvák a klávesista Vladimír Halama, kytarista Pavel Ponťák Brom, bubeník Jiří Fugas Fried a basista Ilja Kučera mladší, dnes známý hudební publicista. Kdyby se právě o Hubertusu někdo chtěl snad dozvědět víc, doporučuji juknout na web téhle kapely s adresou hubertusmusic.cz, kde najdete celou její story pod názvem Pravdivý příběh skupiny Hubertus, čili Sem tam sex, vůbec drogy a hlavně rock'n'roll. Špinavý ráno, tak se jmenuje tahle skladba od skupiny Hubertus.

0: Radio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Prosím vás, vy jste cukrárna?
2: Ne, autoservis.
1: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
2: Povídám, že jsme...
1: Indiánka, rychle.
2: No, jak chceš. 20 korun.
1: Cože?
3: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
1: Větrník.
3: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
1: Větrník. A je čerstvý?
3: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zájemci se mohou vydat každý pátek o letních prázdninách na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Mluvčí muzea Marcela Kozlová nám k ním řekne víc.
5: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
4: Kapacita prohlídek je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online nebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Děti od 6 let se mohou zúčastnit v doprovodu dospělých. Geopark Český ráj na podzim zjistí, jestli si udrží značku UNESCO. Kontrola hodnotitelů dopadla pozitivně, ale konečné rozhodnutí přijme Rada globálních geoparků. Nový starosta Benátek doufá, že se mu kontroverzní vstupné pro turisty podaří zvýšit na 50 eur, tedy 1211 korun. Má to podle něj odradit návštěvníky od vstupu do města v období zvýšeného turistického tlaku. Vstupní poplatky zatím tento efekt neměly. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: Live!
1: Zahraj i Zbinu!
2: Ne, to už jsem bral dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu! Zahraj i Zbinu!
2: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
3: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
4: 9:55 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám další takový pěkný mailík, který dorazil právě na téma tohoto víkendu a píše se v něm: ahoj. Pro mě byla v dobách mého mládí takovou kultovní kapelou jednoznačně hudební skupina s názvem Pražští Trubadůři. Hráli pravidelně na čajích v Kulturáku v Týnci nad Sázavou, kam jsme na ně chodili. Nebyli tak úplně neznámí, se svou původní skladbou Medvědář dokonce vyhráli Portu, takže by se mohlo zdát, že hrají spíš folk, ale na čajích do nás hustili čistokrevný big beat, včetně toho Medvědáře, samozřejmě v tvrdším podání. Troufli si například i na Beatles, od nichž hráli třeba Octopus's Garden, zpívanou v angličtině, což bylo tehdy trochu riskantní. Hráli v sestavě Vladimír Boháček na kytaru, ten později hrál na baskytaru v kapele Bacily Václava Neckáře, zpěv obstarával Radek Jonáš, na baskytaru hrál Václav Petr a jedním z jejich bubeníků byl tehdy Petr Šmakal. Občas si s nimi přišel zahrát i Oldřich Kellner, který hrál na kytaru ve skupině Petra Spáleného a jednu dobu dokonce i v legendární kapele Blue Effect. Vstupné na čaje 7 korun, plno hezkých holek, volných k tanci, k tomu skvělá hudba a pivo za dvě kačky. Co víc jsme si mohli přát? Honza, ano, Vladimíra Boháčka, toho já pamatuji z jedné ze sestav oblíbených Abraxas a na kapelu Pražští Trubadůři, na tu se tady mrknu, něco si o nich sám najdu. No a my si dáme kapelu jménem Sára, o tu jste si také mnozí psali, že jste na ní chodili, a od ní jsem vybral píseň jménem Strach.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: No a díky vašim četným přímluvám, které mi tu dorazily třeba mailem, či i jako SMSky, s další tematickou muzikou přichází karlovarská formace Koda, která ať vznikla v roce 1984 a působila tak v době rozvíjejícího se českého heavy metalu, tak se k téhle vlně toho tvrdého roku nikdy nepřihlásila a spíš dávala vzpomenout odkazu starších světových kapel ze 70. let, Black Sabbath, Deep Purple a hlavně Led Zeppelin, podle jejíž posmrtné disky, té jménem právě Koda. Koda hraje pod taktovkou tedy klávesového mága Martina Uxy, a to tedy do dnešních dnů. No a tady je právě hodní skladba jménem Napůl.

0: prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: Tak a já už tu mám Roxor, což sice může být nějaká ta hojně využívaná betonářská výstuž, nicméně právě název Roxor si již před lety vzala za svůj kapela velice i v současné době populární, zejména na Kolínsku. No a právě od ní si teď krátce po půl jedenácté dáme skladbu jménem Tvoje tvář.

0: pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a já zase něco přečtu tady z těch vašich zpráv. Čus, u nás na Uhersko-Hradišťsku hrají kapely jako Gong, Trilobit nebo Reflexy Originál, to nám napsal Petr. Ahoj, v kultovním víkendu by se nemělo zapomenout na legendu z Červeného kostelce Nanovor, který hraje už 40 let a stále je to baví a jejich legendární skladba Konipas, břichopas, takže pokud to jde, zahraj, díky Josef, kouknu tady potom. Ahoj býťáci, v 90. byla na Znojemsku populární skupina Ocelot, dokonce vydal i LPčko, ani nevím, jestli ještě hrají Znojmá kota, a to já zrovna Ocelot pamatuju, ale jestli ještě hrajou, to fakt nevím, když tak mi dejte vědět, nebo zavolejte klidně. A my pokračujeme s voláním nebo hláškou, když nemáte kečup, přidejte tam hořčici, to je myslím dávno již tedy legendární hláška jednoho televizního kuchaře, a dobrou zprávou pro vás býťáci je, že tam ani nikam jinam hořčici dávat nemusíme, protože tu kečup máme, a to především v 90. letech a vůbec v minulosti populární kapelu tohoto jména. No a od kečupu si dáme tak trochu, nebál bych se říct, i angažovaný kousek skladbu jménem Slepá.

0: Ano, Phil Collins nám ještě doznívá na beatu a já tu mám zase přelom hodiny, takže nějaké to místo pro vaše pozvánky například, nebo pro vaše zprávy. Dobré poledne všem býťákům, píše býťačka Eli. Ráda bych pozvala na první ročník Pléťa Festu, který se koná v sobotu 4.7., tedy dnes, na koupališti v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na celodenní dětský program a večer na parádní muziku. Vystoupí krom jiných například Kabát Revival Life nebo Martin Schreiner. Večer zakončíme parádní afterparty. Doražte všichni, kdo chcete zažít parádní sobotu na krásném koupališti. Těšíme se na vás. No a další pozvánku, jo, tak tu máme namluvenou, no schválně, jestli to sami poznáte, on se na konci ten chlapec představí, ale je to krásné.
1: Legendární krytý parket v Dolní Lhotě u Klatov znovu ožívá. V neděli 5. července tam od 18 hodin zahrají západočeské rockové kapely Podvraťáci a Greyhound. Na akci vás srdečně zve Petr Korál, který přesně na tomhle kultovním místě trávil v 80. letech skoro každý letní víkend.
2: Kufry?
3: V autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
4: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
5: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
4: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
6: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
7: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
8: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
7: Nám je v hledáčku.
8: Tak to smáčkni.
7: A mám je.
8: Orle, co tam sakra?
9: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
10: Tentokrát si do svého hnízda pozval sám sebe a povypráví o své další výpravě do Londýna za muzikou, divadlem a výtvarným uměním.
9: Hledáček Jirky Rogla v úterý od 19 hodin na Rádiu Beat.
11: Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Česku je podle nejvyššího kontrolního úřadu dostatek veřejných nabíječek pro elektromobily. Síť s výkonem asi 380 MW výrazně překračuje požadavky EU a zvládla by i trojnásobek současného počtu vozů. Problémy zůstávají u nabíjení těžkých vozidel a v některých úsecích dálnic, například na D11. Automobilka Škoda slaví 125 let v motorsportu. Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi k výročí připravilo mimořádnou výstavu mapující historii značky i její úspěchy.
13: V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratích vůz Laurin a Clement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1970. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Při závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.
12: Antivirové programy mohou citelně zpomalovat počítač. Testy ukázaly, že vestavěný Windows Defender má větší dopad na výkon než řada konkurenčních řešení a skončil až ve druhé polovině hodnocení. Některé antiviry ale zase nemají takovou účinnost. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
11: Rádio Beat. Klasy.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám, hej, černý den má!
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu. Hej, hej!
2: 8 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a uznejte, beatáci, co by to bylo za rokově zábavový nebo přímo zábavný víkend, kdyby v něm nedošlo na brněnský Kern. Tady je vlastně zajímavé, jak ty jejich hity, jako třeba Blízko nás či Fernetový oči, tak nějak zlidověly a převzali je do svých playlistů zase další a další kapely, objíždějící právě tyhle vesnické štace. No ale my si zatím nedáme přímo Kern, ale ať se nešťouráme jen v minulosti, mám tu loňskou, takže klidně můžeme říct, že novotou stále tak trochu ještě vonící nahrávku Sklad Hořlavin, kterou vypustil do světa dlouholetý frontman Kernu Jaroslav Albert Kronek se svým albendem, a tahle skladba, tak ta se jmenuje Najdu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a
2: hard day's night. Jo! Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
3: No já už tu teď mám, a to také díky tipům mnohých z vás, především na Benešovsku, nesmírně populární a již od roku 1981 hrající keks, čili keksáky, jak se jim, pokud si dobře vzpomínám, říkávalo, no a od nich, právě od téhle kapely, to už mám připravenou skladbu v názvu s návodem, to abyste v případě potřeby věděli, jak děkuje se andělům.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: No a já myslím, že bychom si teď mohli dát jednu takovou pěknou pumpu, pěkně z 80. let, tehdy v téhle dodnes aktivně fungující kapele zpíval Zdeněk Barták, po něm bohužel již zesnulý Jindra Vobořil nebo Dan Horina, no a rád bych tu vzpomněl i na také již nežijícího vynikajícího bubeníka Milana Balcara, který mimo jiné právě na těch rokových tanečních zábavách, kde pumpa často hrávala, nejenže skvěle a patřičně razantně bubnoval, ale také překvapivě skvěle zpíval skladby převzaté od AC/DC. Nahrávku se zpěvem Milana Balcera tu bohužel nemám, a tak jsem s dovolením vybral z té doby skladbu, která se také objevila jako studiová nahrávka pod jménem a upraveným textem jako Kontrola limonády. No ale my si samozřejmě dáme s tím původním, a tak teď na beatu od pumpy zazní Kontrola

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: No a mám tu jednu z kapel, na kterou jsme v tom minulém století, tedy v podstatě v pravěku, chodívali mimo jiné, třeba my do vyhlášené Michelské hospody u Jaurisu, pokud někteří pamatujete, no a tam jste tehdy mohli vídat a slýchat v plné síle třeba Orient, než si již zmíněný, Jindry Pavlišty, kapelu Tam, s tehdy mladinkým Láďou Křížkem u mikrofonu, hrávala tam taktéž před chvílí tak zmíněná Pumpa Michala Němečka, no a ze všeho nejraději jsme tam chodívali na Vitacit s Danem Horinou, no a nikdy tam v tom Vitacitím playlistu nechyběl ten jejich tulák jako teď a tady na beatu.

0: Těsně před 12. dohrál Bruce Springsteen a než si poslechneme další víkendový guláš na rádiu Beat, mám tu zase pozvánku, ahoj do studia. Dnes v sobotu od 19 hodin zahraje legendární frontman skupiny The Primitives Group of Prague Ivan Hajneš s jeho akustickým triem na terase legendárního rokáče na Mariance ve Stříbrné Skalici nostalgické bluesrockové i country songy. Bude to určitě krásný večer s kamarády, pívečkem nebo štamprličkou něčeho ostřejšího a zítra v neděli 5. července v 18 hodin můžete vidět koncerty rozjeté legendární kapely The Primitives Group of Prague v plné síle na Vysočině na jihu Čech v Mlýně u Skaláka na Magorově Vidří. Budeme se na vás těšit s přátelským pozdravem a přáním pěkného dne. Ivan Hajneš.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, Miky na beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Vaše žena! Vaše žena!
6: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
6: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
7: A co takový Paul Kovač? Kytarista skupin Red Baron Band a 330

0: Středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za skoro 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené. Veřejnosti se opět otevřelo včera, kdy na Chlumu a v Hradci Králové začaly třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy. Více k expozici nám prozradí ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
2: Věříme, že návštěvník si odnese spoustu nových emocí a spoustu nových zážitků, protože to muzeum je opravdu z více jak 90% úplně jiné a zaměřené jiným způsobem, tak aby na prvním místě byl skutečně ten zážitek a pak teprve informace. Rád bych návštěvníky pozval na velmi dobře vyvedenou mobilní aplikaci, která tvoří nadstavbu a průvodcem nejenom celou expozicí, ale zároveň areálem toho centrálního bojiště.
1: Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436 tisíc vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 tisíc mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří. V chráněné krajinné oblasti Beskydy byl v červnu nalezen nejstarší buk v republice. Je mu 492 let. V okolí Velkých Karlovic na Zlínsku ho našli vědci z pralesního týmu Modrá kočka z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu. Jde o senzaci, protože tento buk je důkazem, že tyto stromy mohou v krajině přežívat celá staletí. Zatím byl tím nejstarším u nás buk rostoucí v Krušných horách na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína na Mostecku. Objevili ho vědci z České zemědělské univerzity v roce 2024. Jeho stáří určili pomocí odebraného vývrtu na víc než 470 let. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Kulturní kapely. Tedy kapely z kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: 8 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a co se budeme povídat, tvorba těch kapel, o kterých tady mluvíme, není ve většině případů nějak pořádně a kvalitně zaznamenaná na nějakých těch nosičích. Tyhle kapely pilně hrávaly naživo a nemývaly to mnohdy rozhodně snadné, ale těch nahrávek, tak těch mám. Nám tady zbylo jako šafránu, anebo nedosahují potřebné kvality. Já tu ale teď mám jednu výjimku, a to single, takový ten pravý a dnes již historický, suprafonský z roku 1980. Jsou na něm skladby Jen jednou a Zeptám se Radsků, a kapela jménem Boomerang ho nahrála v sestavě Radek Semenák, Jiří Lang, Richard Kibic a Vladimír Nový. No a dáme si z něj to Ačko, píseň jménem Jen jednou. Možná to bude trošku praskat, ale to nám ani trochu nevadí.

0: misunderstood.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No já tady s vámi čile diskutuji na těch zaprvých na sítích a také přes maily. Snažím se odpovědět, na co tedy vím. A tady se třeba píše, jsme diskutovali vlastně i v éteru o skupině Ocelot, jestli ještě hraje, existuje, kde jste na ní třeba byli, tak jsem tady dostal odpověď od Radima a ten píše, ahoj, kapela Ocelot ze Znojemska stále existuje a v obnovené sestavě jede na plný plyn dál. Budeme letos hrát na, jo to je přímo z kapely, budeme letos hrát na Masters of Rock a jiných akcích a koncem léta vydávat nové album a posléze další videoklip, sestava Jindra Novotný basa, Radek Kacetl kytara, Radim Forietar bicí, více na facebookových stránkách Ocelot Originál a videoklipy jsou na YouTube, tak já tam pak na to mrknu, třeba něco i stihneme od téhle kapely, nebo kdo ví, jestli to tam třeba Dan nemá připravený. V každém případě my si teď teda nedáme Ocelot, ale mám tady kapelu jménem Debilheads, psáno Debil, jako ten byl, to jméno a hec a skladbu jsem vybral Ryba se má.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a
2: hard day's night. Jo! Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
3: No a když už tu v té uplynulé hodině a koukám tady do zpráv, že k velké radosti mnohých z vás zazněl ten Vitacit, vzpomněl jsem si, že dlouholetý kytarista téhle kapely Pavel Kuřehejč byl v 90. letech členem ještě jedné kapely, a to té, která se jmenovala Korona. V souvislosti s tím, myslím, není nezajímavé, že spolu s dalším jejím členem, frontmanem Martinem Musilem, měl Kuře společnou vydavatelskou firmu, která se jmenovala Snake Records, a poté, co samozřejmě nejprve vydala desku právě té svojí Koroně, vydávala tituly skutečně pozoruhodné. Bylo to třeba první album Harleje, Jižanský generál, Lee, Moravský Regon, Roadies, Wizard, a také tehdy byli tak hodní, že vydali CDčko i naší kapele, která se jmenovala Železná neděle. Je nutno dodat, že dnes jsou v podstatě všechny tyhle originály vydané v 90. letech nakladatelstvím Snake Records vysoce ceněné, třeba na Aukru či jiných prodejních portálech, a to také tak trochu proto, že tehdy vycházely v docela malých nákladech. No a já tu zrovna tuhle zmíněnou Koronu z roku 1995 náhodou mám a právě z téhle desky si teď dáme titulní kousek, ten jménem Život není kriminál.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: No a máme tu a opět zlé očekávání a vašich četných přání Marquise John, kapelu, kterou již v roce 1967 založil Jan Vršecký, kterého i já ještě pamatuju jako dlouholetého kapelníka a klávesistu téhle kapely, které se vystřídala celá řada i velice známých a zásadních muzikantů, kdy za všechny bych zmínil jména jako Franta Kotva, Jan Prachař, Pavel Roth, Pavel Sádlík, Aleš Zimolka, Karel Váňa či Jiří Mamut. V současné době tuhle káru jménem Marquise John táhne, a to již dlouhá léta, zpívající kytarista Vláďa Růžek, a tak si právě od ní dáme ty osmdesátkové Chrámy skalní, což jsou v originále, kdyby někdo nevěděl, londýnští novovlní Ultravox.

0: Fajťáci, je to neuvěřitelné, ale zítra 5. července to bude přesně rok od toho rozlučkového koncertu Ozzyho Osborna v Birminghamu, kde na stadionu Aston Villa vystoupil nejen se svou sólovou kapelou, ale také z Black Sabbath a z řadou hostů. No a tak právě v britském Birminghamu aktuálně probíhá rozsáhlá retrospektivní výstava Ozzy Osbourne Working Class Hero, která vzdává hold tomuto legendárnímu zpěvákovi a také birminghamskému rodákovi. Hlavní část té expozice tedy probíhá v Birmingham Museum and Art Gallery a vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti byla tahle výstava prodloužena a potrvá až do neděle 27. září tohoto roku, takže dobrý tip na výlet. Vstup na výstavu je zdarma, není nutné si ani nějak předem rezervovat vstupenky a také tam od 1. července, tedy vlastně jenom pár dní, 4 dny, tam byl do té expozice nově přidán ten slavný gotický trůn, ozdobený motivy netopířích křídel, ale ten, na kterém Ozzy seděl právě během svého úplně posledního koncertního vystoupení, toho zmíněného. Jinak ta výstava mapuje Ozzyho cestu od chudého kluka z birminghamské čtvrti Aston až po globální rokovou hvězdu, k vidění jsou tu jeho osobní věci, rodinné fotografie, originální obavy alb té původní sestavy Black Sabbath, také si tam můžete prohlédnout jeho ceny Grammy, plakety z hollywoodského chodníku slávy, ocenění z Rock and Roll Hall of Fame či sbírku platinových a zlatých desky, no prostě jedna velká nádhera, také k tomu patří doprovodná venkovní výstava, takže no, co chtít víc, než si vyrazit na výlet do Birminghamu, a my si za chvíli dáme další nějakou pěknou tématickou muziku z těch našich národních kulturáků.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
5: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
6: Včera neděle bylo.
7: Za týden bude zas.
8: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
9: Hard and
10: klasika, noviny, rozhovor.
11: Zítra od 8 do půlnoci.
12: Za týden bude
11: za Beatu.
13: Víkendový guláš Rádia Beat.
14: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Evropské státy zavádějí přes léto nové dopravní předpisy. Například ve Francii, Itálii či Chorvatsku jsou povinné reflexní vesty pro všechny cestující a jinde i hasicí přístroj, ve Španělsku navíc nově výstražný maják. V Itálii hrozí zavést do omezených zón pokuty až kolem 8000 korun a řidiči musí počítat i s různými pravidly mýtného a novým povolením pro vstup do Velké Británie. Čeští studenti pošlou do kosmu vlastní družici, více Roman Všetečka.
15: Po půl roce se chystá do vesmírného prostoru vydat další družice z Česka. Malý satelit formátu CubeSat 1U nese označení Kostka a je dílem studentů z brněnského BUT. V rámci mise Transporter 17 by měla raketa Falcon 9 vynést na oběžnou dráhu příští týden. Pokud vše půjde podle plánu, pak se v úterý 7. července vydá po půl roce na svou cestu další satelit z Česka. Je to sice jen malá kostka s délkou hrany 10 cm a zhruba kilogramovou hmotností, ale vyvinuli ji a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, kteří se sdružili do skupiny iSpace. Kostka se po úspěšném vypuštění stane 17. družicí z Česka. I na té poslední, která startovala na začátku loňského listopadu, se podíleli lidé z VUT. Více se dočtete na technet.cz.
14: Hlavním faktorem při výběru elektromobilů se stává důvěra ve značku. Technické rozdíly jako dojezd, nabíjení nebo výkon se totiž postupně srovnávají. Klíčem k rozhodnutí jsou tak podle výzkumu dlouhodobé záruky a jistota spolehlivosti vozu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
7: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: 6 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože tenhle víkend společně se mnou připravoval samozřejmě i náš hudební dramaturg Dave, chtěl mi asi udělat radost a právě na tohle místo, na tuhle pozici v playlistu zařadil píseň Smrt ješkům, mojí před chvílí shodou okolností zmíněné, dávno již neexistující kapely Železná neděle, tak díky Dave, tahle píseň je z jediného oficiálního CD, které v roce 1996 dostalo název Když sloně řvou a teď k tomu názvu skladby Smrt ješkům. Ježek, to je zkrátka stůl v hospodě, na kterém už jsou po zavíračce položené židle nohama vzhůru, a protože my jsme v té době tak docela jako jeli v nápojích pro inspiraci, že jo, často se stávalo, že se zkrátka pilo na ješka, tedy až do zavíračky. No tak já to tam už teda šoupnu, jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: A já už tu mám kapelu, která v tomhle víkendu rozhodně také nemůže chybět, a tou je mnohými milovaná a mnohými také možná i nenáviděná, jak už to u seskupení tohoto ražení bývá, Argema. Chtěl jsem nejdřív pustit takový ten trošku provařený jarošovský pivovar nebo jejich rock'n'rollovou verzi lidovky, když jsem šel z Hradišťan, no ale nakonec jsem sáhl po jiné skladbě, která myslím tuhle letitou partu, která si dala jméno podle největšího afrického nočního motýla, docela vystihuje. Tohle je Ráj. To je její název.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento

Takže to vydali. Bude to vzpomínka na studentská léta na vysoké škole, díky moc Bíťačka Regina. No, to já si to taky tak trochu pamatuju. Tak se tady potom juknu. Ahoj, Jirko, píše se v další zprávě. Když je ten kultovní víkend, tak tam dej něco od Pohody nebo Sifonu. Díky, Petr. No, tak to tady já mám dokonce připravený na zítřek nebo možná na pondělí, teď nevím. Další zpráva. Ahoj, Jirko. V polovině 90. let v okolí Chyně působila skupina Dorian. Původně hráli věci od Arakainu nebo různé rockové předělávky, třeba i od Nováka. Pokud vím, tak po nich zbylo jen jedno demo s vlastní tvorbou z roku 1996. Bylo silně inspirované Arakainem. Chystali další s novou propracovanější muzikou, ale jestli to nahráli, tak to už nevím. Slyšel jsem pár kusů. Bohužel pak nám přestali jezdit na víno a rozpadli se. Ale to demo mám, kdyby byl zájem, tak v MP3 se o to rád podělím. Děkujeme, můžeš poslat klidně. Ahoj, zdravím do rádia, to je ještě tedy jeden mailík, zdá se mi. Na Liberecku byla fakt kultovní punková kapela Hubert Macháně. Ano, folkroková Těla a Solomon Bob s frontmanem neznámým producentem Martinem Červinkou. Zdravím všechny Bíťáky, Marcel z Liberce. Ano, Těla jsem dokonce viděl naživo tehdy tam, jak se sakra ten klub jmenoval, no to je jedno. V každém případě my si teď dáme další takovouhle kapelu tohoto typu a ta se jmenuje Rotorock a od ní si dáme skladbu jménem Genie.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Na beatu.
3: A v tuto chvíli tu mám něco pěkného z těch našich sokoloven, kulturáků a letních tanečních parketů a mohu vám slíbit, že se i dnes pokusíme tak nějak zmapovat tu naší vlast křížem krážem a i zítra i pozítří nevynechat ani jednu vesničku s tím, že v tuto chvíli zase spočineme na tom západě, kde jsme se přeci jen zastavili již několikrát a už tu mám plzeňský extra band, no a od něj skladbu z pro dnešek a vůbec tento víkend výstižným, ba snad úplně nejvýstižnějším názvem, jmenuje se totiž Rokovej bál, no a než jí tam šoupnu, předám tady Máňu Danovi Kohoutovi, který už se na vás těší a má tu spoustu a spoustu velice tedy takové, na které jsem chtěl říct kvalitní, ale spíš zkrátka zajímavé a pozoruhodné muziky z těch našich letních parketů i zimních sokoloven. A já to tam zkrátka už šoupnu. Naposledy vás dnes zdraví Jirka Rogl ze studia Rádia Beat a budu se na vás těšit zase zítra.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Paul Kovač, kytarista skupin Red Baron Band

0: 7 od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Zájemci se mohou vydat každý pátek o letních prázdninách na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Mluvčí muzea Marcela Kozlová nám k ním řekne víc.
2: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
1: Kapacita prohlídek je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online nebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Děti od 6 let se mohou zúčastnit v doprovodu dospělých. Geopark Český ráj na podzim zjistí, jestli si udrží značku UNESCO. Kontrola hodnotitelů dopadla pozitivně, ale konečné rozhodnutí přijme Rada globálních geoparků. Nový starosta Benátek doufá, že se mu kontroverzní vstupné pro turisty podaří zvýšit na 50 eur, tedy 1211 korun. Má to podle něj odradit návštěvníky od vstupu do města v období zvýšeného turistického tlaku. Vstupní poplatky zatím tento efekt neměly. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Predložený kultovní víkend na Radio Beat.
1: Přátelé, já jsem si zapomněl vyměnit mikrofony, ale zavčasu jsem to stihnul, tak počkejte a teď už jsem naprosto napřímo. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. 14 hodin a téměř 10 minut tento víkend, a pozor, prodloužený víkend, je věnovaný kapelám, kteří mnozí z vás, nebo které mnozí z vás znáte, ze zábav, z kulturáků, z takových těch kulturních místností, vesnických hospod, kam jsem strašně rád kdysi dávno chodil. Moje zážitky vám samozřejmě sdělím, tedy jeden mě teď napadá, ten byl hrozně srandovní, ale vy hlavně pište, jestli jste se takovýchto podujatí, jak říkají Slováci, účastnili a jestli se účastníte dodnes. Věřím, že jo, protože tyhle ty kapely rostou jak houby po dešti a buďme rádi, protože vytvářejí vlastně takovou tu prvotní základnu toho českého big beatu, abych to řekl takto. No a teď je jedna kapela, která se jmenuje EKG Rock. EKG Hard Rock, tak správně. Hard jako ne tvrdý hard, ale hard jako srdce. EKG, no tak to EKG už o tom svědčí, že jo, že jde o srdeční záležitost. Kapela, která nechce hrát coververze, protože tvrdí, že se nechce chlubit cizím peřím, abych to řekl svými slovy. Nechce se v podstatě využívat slávu slavných písní, slavných kapel, ale že chce dělat svoji muziku, která jde z jejich srdce, EKG Hard Rock, ano, a z jejich duše. Jedna z těch písní se jmenuje My ještě nejsme starý. Připomínám, že chlapci už jsou taky v takovém tom mým věku, no tak není to snad těsně před smrtí, no ale už to není teenagerovský věk, abych tak řekl. Frontmanem této kapely je Jirka Urban, opravdu postavy stepilé, s ním bych se nechtěl dát do křížku. EKG Hard Rock, my ještě nejsme starý, no nejsme.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Продължение Култовни викенд на Радио Бит.
1: Přátelé, vzpomínám na ty časy, kdy se jezdilo na ty zábavy, říkali jsme tomu zábavy, že jo, dneska se tomu říká taky hraná, jo, asi jste si toho všimli, toho lenovýho termínu, ale my jsme jezdili na zábavy, na rokový zábavy. Tehda v těch kulturácích, vesnicích nebo menších městečkách a nebo třeba i ve velkých městech, ale spíš se jezdilo jakoby ven z Prahy, v mém případě tedy, tak jste vždycky zaparkovali, no my jsme neměli čím zaparkovat, protože parkoviště před kulturáky byly volný, jo, tam byly volný placy, protože nikdo neměl auto, z nás mladých samozřejmě, tak se jezdilo vlakem, jezdilo se autobusem třeba, jo, do těch různých prdelek, jako po té republice, anebo taky stopem. To byl opravdu výborný způsob dopravy. Tehda stop, nebo autostop byl rozšířen velice široce a hojně, musím říct. No a nebylo to vůbec těžký dojet někam stopem, protože, jak jsem říkal, bylo to populární, řidiči na to byli zvyklí a hlavně nám bylo třeba, já nevím, tak třeba 15, 16, 17. No a když měl chlapík, třeba jako já, vedle sebe nějakou krásnou holku, 16, třeba, že jo, která byla oblečená ještě nedej bože v nějakých minišatech nebo minisukni, tak to vůbec nebylo těžký stopnout nějaký auto. Obvykle nám zastavovali takový ty tatíci od rodin, jo, kteří už měli cosi za sebou, rodinný život, manželství, ano, proč o tom mluvím. No takže byli tak trošku už znaveni a obroušeni tím životem rodinným a rádi se osvěžili pohledem na hezkou mladou holku, po případě ještě, když ji vezli v autě. To neříkám, že to byly uchylové. Ne, byly to normální chlapy, který prostě měli radost, že vezou nějakýho hnusného, mastného hašišáka, jako jsem byl já, a hezkou voňavou holku, jako byla třeba partnerka. Ano? Tak jsem se vždycky s tou holkou smál, těm tatíkům říkal, je takovej starý, tyhle taťka, tyjo, rozumíš, od rodiny, to je šílená představa, teď se tomu směju, protože ne, že bych slintal po mladej holkách, to mě naštěstí nikdy nepotkalo, ale v podstatě jsem ve stejné situaci, že kdyby byl ten autostop ještě módní, klidně bych nějakou takovouhle mladou dvojici, která putuje kam si za zábavou v pátek večer nebo v sobotu večer nebo v prázdninách v našem případě teďka, že jo, tak by mě to vůbec nevadilo, ba potěšilo, no. A počítal bych s tím, že jakmile vystoupí z toho auta, tak si řeknou, vidíš ho, kocoura starýho, jak po tobě slintal, to nevadí, aspoň nás vzal. Tak nic, to je taková moje vzpomínka, spíš pocit a taková rekapitulace od mládí ke stáří, ano, tak říká se tomu stárnutí. No, dobře, tak pojďme dál. Já tady rovnou, protože se to velmi hodí do tohoto víkendu, řeknu jednu pozvánku na dnešek, týká se to právě takového toho koncertu. Navíc u Litoměřic, tam jako směřuju a hodlám se tam usídlit, tak o to víc mě to těší. Dnes od 16 hodin v Žalhosticích, říkám to správně, ano, v Žalhosticích u Litoměřic rokový mini festival Žalhobít se to jmenuje, ano. Žalnostice u Litoměřic mini festival Žalhobít. Takže dnes od 16 hodin to začíná, pokud jste ze severu a v okolí Litoměřic, tedy centrálního středomoří, tolik ty ledovce ještě nerostály, středohoří, tak se můžete v Žalhosticích zastavit. Určitě tam bude zábava, je krásný počasí, není už takový vedro, je takový klasický letní počasí, tak určitě zajděte. No a teď už skupina Harlet a píseň Svědomí. Já jsem tady zkoumal kapelu, pozor, nepleťte si s Harlem, je to Harlet, a jsou to kluci z Plzně a hrajou podobnou muziku, je to takový hard rockový až metalový styl, tak si poslechněme tuhletu skladbu Harlet a Svědomí.

0: celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: V době bolševika nebylo tolik možností jako dnes chodit na kulturní akce, na ty, které byly samozřejmě smysluplný, kromě politický písně, že jo. To nebylo zrovna snadný, ale co bylo, jak si tolerováno, byly právě big beatové zábavy v různých vesnicích, městečkách, tedy po celé republice. Tehdy po celé republice, myslím Československo, ale samozřejmě my jako gymnazisti v té době, středoškoláci tedy, abych to rozšířil, jsme neměli tolik peněz, aby jsme jezdili někam na Slovensko a hlavně jsme toužili po té české scéně, po těch českých kapelách, takže se jezdilo všemožně kamkoliv. Samozřejmě to byly pátky anebo soboty převážně, no, nebo většinou, jako dnes vlastně nakonec. No a pamatuju si tu věc, že ta žízeň po té muzice a hlavně, nebo hlad se říká spíš, byl po těch big beatových kapelách v našem případě. Takže se jezdilo, kam se mohlo a co na tom bylo dobrodružný a takový svobodný, musím říct, že dobrodružný to, že se někam jelo, v nějaký partě samozřejmě, a co bylo takový svobodný, že člověku bylo úplně všecko jedno. V Bráníku, na nádraží, prostě se šlo nejdřív do hospody, nádražácký nebo nádražní, nebo jak se to říká, a tam nějakých pár piv proběhlo, sedm piv a jedna zelená, jak to zpívají tři sestry, teď si nespomenu, to je jedno. A pak se nastoupilo do vlaku, nakoupili se lahváče, tehdy plechovky samozřejmě nebyly, jelo se vlakem, tam se to tak trošku dokrmilo, přijelo se do příslušné vesnice, kde ta zábava byla, šlo se do hospody, tam se to zase dokrmilo a pak se šlo do toho kulturáku, kde byla taky hospoda převážně, a nebo většinou, a tam se to ještě víc dokrmilo. Takže nálada byla výborná, pak začala hrát kapela. Člověk už ani nevnímal, jak hrajou, co hrajou, ale v každém případě dělali kravál,

Tam je pod čirákem samozřejmě. A koukáte na ty hvězdy a popíjete čučo a je to nádherný stav období lidského, tedy toho mládí, kdy vás nic nebolí, nic vás netrápí, všechno je vám de facto jedno, máte za sebou zážitek a pocit pod tou oblohou naprostý svobody. Jenom se snažím popsat tu atmosféru těch dávných, dávných let, co jsme takhle putovali na různý Big Beatový zábavy. Zvláštní škola je česká punkrocková kapela, ta už je velmi populární. Vznikla v roce 1992 v Gdyni. Kapela mimo jiné naspívala hymnu hokejového týmu Škoda Plzeň a natočila několik videoklipů. Nejznámější a komerčně nejúspěšnější je Hajzlbába, tedy píseň Hajzlbába, která zvítězila v hitparádě Czech Rock Block. Já vám pustím jinou od nich, to se jmenuje Sací tým a přesně tahle skladba popisuje ty výlety na ty různé zábavy. Sací tým, co si asi pod tím představíte. Já myslím, že víte naprosto přesně. Když muž

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: Ahoj, tady Petr, já jsem jezdil z kostelní Lhoty do Peček 5 kilometrů na kole. Tam jsme na nádraží nechali kola v úschovně a pak 3 kilometry pěšky na letní parket v Radimi, přímo v zámeckém areálu. Hráli kapely Orient, Benefit, Marquis John, Roxor a tak dále. Vzpomínám a zdravím všechny byťáky. Díky, Petře, za tenhle příspěvek. Ty kapely, který jsi jmenoval Orient, Benefit, Marquis John, Roxor, ty patřily opravdu těm špičkám kapel, který představovali tuto scénu. Co si budem povídat? Tak ještě jednou děkuju za příspěvek, pište i vy ostatní mailem nebo SMS-kami. Rád se s vámi do eteru podělím o vaše zážitky, vzpomínky na tu dobu, která byla, přiznejme si to, velice kouzelná, velice krásná a je svým způsobem romantická. Teď ovšem pustím kapelu, která patří k těm mladším generacím už, jo? Ke generacím našich dětí, tedy z mého pohledu určitě. Skupina Greymon vznikla na troskách dvou rozpadlých kapel. Jednou z nich byla formace založená Lubošem Urbanem a kolegy a skončila dřív, než začala. Dalším zdrojem byla metalová undergroundová kapela Against, která fungovala rok v sestavách Jan Fibinger a jeho kolegové, nebudu ty jména říkat všechny. No a z toho pak vznikla kapela Greymon. Tahle kapela se v Lednici dělila o zkušebnu se známější kapelou Arbes, které jednou také předskakovala. V roce 1999 se tato kapela bohužel rozpadla. Tak vzpomínka, když tady vidím Lednici, tak to jsou jižní Čechy. Asi jste to vytušili, takže jižní Morava. Takže teď jihomoravská kapela Greymon, která už tedy neexistuje, a skladba Dům dětských snů.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
3: 11.
2: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
4: 11 v 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Česku je podle nejvyššího kontrolního úřadu dostatek veřejných nabíječek pro elektromobily. Síť s výkonem asi 380 MW výrazně překračuje požadavky EU a zvládla by i trojnásobek současného počtu vozů. Problémy zůstávají u nabíjení těžkých vozidel a v některých úsecích dálnic, například na D11. Automobilka Škoda slaví 125 let v motorsportu. Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi k výročí připravilo mimořádnou výstavu mapující historii značky i její úspěchy.
6: V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratí vůz Laurin a Klement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1970. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Při závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.
5: Antivirové programy mohou citelně zpomalovat počítač. Testy ukázaly, že vestavěný Windows Defender má větší dopad na výkon než řada konkurenčních řešení a skončil až ve druhé polovině hodnocení. Některé antiviry ale zase nemají takovou účinnost. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: To už jsem bral dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: Jo, jo, it's been a výborný song. 15 hodin a 9 minut posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a společně s vámi vzpomíná na ty krásné časy těch rockových nebo big beatových, spíš lépe řečeno zábav všude možně v různých koutech České republiky. Tady jedna oprava, prosím vás, mi přišla od Káči. Oprava, já jsem mluvil o festu u Litoměřic, dneska od 16, nějak, no prostě odpoledne. Oprava, je to Žalobít, ten festival, tak se jmenuje, zřejmě jsem pochopil z této zprávy. Obec u Litoměřic jsou Žalhostice. Tak, Žalhostice jsem snad říkal dobře, ale zřejmě ta předchozí zpráva nebyla zas tak přesná, tak jsme, přátelé, upřesnili. Teď tady mám ještě jedna zpráva, zmiňoval jsem náš bod výjezdu do toho Posázaví na ty různé akce Big Beatových kdysi dávno, tak Mářa píše, nádražka Bráník stále skvěle funguje, zdar Mářa. Tak já tam půjdu snad na pivo, to je fakt úžasná úžasná atmosféra, tam doufám, že i dodnes vládne, ale podle téhle zprávy je mi to jasný, že ano. Teď kapela Telegraf a Křídla andělů.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Prodloužený kulturní víkend na Radio Beat.
1: Je zajímavý, že vás vybízím k vzpomínkám na ty Big Beatové zábavy kdysi dávno do těch kulturáků nebo v těch kulturácích a v těch hospodách a tak dále. A všichni si nejvíc vzpomínají na ty hospody, jako třeba Pavouk. Pavouku, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj.
1: Jako místo, abyste mě zásobovali zážitkama z těch koncertů, ale chápu to, my jsme ty koncerty vnímali spíš jako, ale to bych neřekl, jako jen jako hluk, ale taky jako, jako písničky, to je jasný. Když byl nějaký oplodňovák, že jo, tak jsme brali dokola krásné místní dívky, pak jsme dostali přes držku. O tom budu taky vyprávět, o tomhle zážitku.
2: No, a to mě jednou naháněli hasiči, ale...
1: Hasiči?
2: Ale to, no, ty no, jsi... protože já no. Nevěděl, že je to manželka velitele hasičů, že jo?
1: Tak to je dobrá story. Takže no. Ty jsi balil nějakou... Počkej, ona se nechala balit?
2: Ona se nechala to... Jak se to říká slušně?
1: Ošukat. Ježíš, no. Pardon, to jsem nechtěl říct.
2: To si řekl ty.
1: Chtěla se, no ano, to jsem řekl. Chtěla se pomilovat.
2: Ano.
1: To je lepší, jo. Takže jako...
2: No, on se šel vyčurat a načapal nás u popelnic, no.
1: Ježíš Maria, ty, kdy to bylo?
2: Ty, v nějakým 85. nějak tak.
1: A dostal se na budku?
2: Ne, já utek. Já ještě tenkrát uměl běhat.
1: Aha, tak to je jediný tvoje štěstí. Kolik ti bylo tehdy?
2: Hele, prosím, to je 17, no.
1: No tak to je dobrý. To si uměl běhat. Já v 17 taky ještě běhal. Taky mě to jednou zachránilo před přesdržkovým tím, jak bych to řekl, party.
2: Ale já když viděl většího chlapa a to, tak jsem radši zdrhnul.
1: To já taky. Ono...
2: Nemá cenu drážit hra bosou nohou.
1: Ano, a ty se umíš prát nebo neumíš?
2: Dneska už na to prdí.
1: Na tehdy, jestli jsi se uměl prát.
2: Jo, to jo, já dělal řecko-římský zápas a to takže jako takhle. Uměl, ale viděl jsem váhovou kategorii, takže jsem...
1: Profesionálně si usoudil, že tahle váhová kategorie není tvoje... Není tvoje kafe, ano, jasně. Já měl tu nevýhodu oproti tobě, že jsem žádný řecko-římský nikdy nedělal, ani judo, ani karate, nic. Jsem romantický a ve rvačkách bojácný člověk, tak já jsem vždycky, když jsem se postavil, víš, byl jsem posilněn alkoholem třeba, jo, tak jsem se statečně postavil a vždycky jsem přes tu držku dostal.
2: Jo? No to já dostal, víš, kolikrát.
1: No, tak jako, víš co, ale mě to zocelilo, jo? Nemyslím tedy fyzicky, ale zocelilo mě to duševně nebo duchovně, bych řekl, jo? A
2: že to nemáš příště dělat.
1: Ne, o to nejde, ale než dostanu první ránu pěstí, tak se to snažím obhajovat filozofickým zdůvodněním, jo? Můj postoj.
2: Jo, takhle.
1: No, ale je mi to hovnoplatný. No, tak to je jedno. Tak, díky. A počkej, ty jsi chtěl něco říct?
2: No, prosím tebe, ať lidi přijdou, ono je to za dlouho, za půl roku.
1: No.
2: 25. ledna.
1: Prostě v lednu.
2: 8.50.
1: No, počkej, to se nebude nikdo pamatovat. Zkrátka v lednu se děje akce, a řekni kde?
2: Každý rok.
1: Ano.
2: Na nádražce v Davicích.
1: Ano. Davidský nádraží tedy?
2: Ano, a je tam Freeba Fest. Vždycky tam hraje kapela a začíná to prvním panákem ve 8.50, protože on začíná vysílat ano.
1: Jo, Miloš Freeba, je to na jeho počest legendární
2: no, to
1: hlasatel.
2: Je to hrozná kasa, prostě bomba.
1: Jo, ale víš, že jsem o tom slyšel? Že se tam scházejí i Hans Pauští, nebo scházeli,
2: no,
1: a že tam hrávávali Bluesberry a Ivan Hlas a
2: ano,
1: tato
2: parta.
1: Že jo, viď?
2: No.
1: Tak no, vidíš, že nejsem úplně blbej, no, tak vím, co se. No jasně. Hele, díky, díky Pavouku jo? za tuhle pozvánku. V lednu tahle akce, já tam nikdy nebyl, slyšel jsem o ní. Já vím, že kluci z Hansobalky mi říkali, přijď ty vole zahrát a tohle, ale já jsem tam nikdy nějak nedorazil, no, já
2: ale
1: jsem
2: strašně. Ale je to víc co, je to furt taková krásná, stará, zaflusaná putika.
1: To, a to jsem miloval, ty zaflusaný. Jediný, co mě teda nesedělo, ty záchody, jak tam byla takový ten žlábek, víš co, potažený tím asfaltem.
2: To tam je do dneška.
1: No a otejká.
2: Otejká, otejká. Ty chcemky otejká, jo. Oni no. to opravili, ale furt je tam žlábek.
1: Jo, protože víš co, byly takový ty hospody, kde byl zacpaný ten odtok a pak to bylo docela odporné, musím říct.
2: No já to vím, no. No. Tak, no. A co by si chtěl na štyrku bez ubrusu?
1: No tak co bych čekal od čtyřky od ubrusu? Aspoň odtékající hajzo, jo, a pak bych jako si představoval, a pak by mě nevadily ty umakartový upatlaný stoly bez ubrusu. To mě fakt nevadilo.
2: To ne, tam jsou dřevěný.
1: Jo, no tak dobře, no, tak aspoň něco. Hele, Pavouku, díky za příspěvek. Měj se hezky.
2: Jo, jinak, kdyby to, pozdravuju všechny, co jezdili na keksáky.
1: Na keksáky, no tak, tak to asi budou ti případně vědět, o čem mluvíš, že jo?
2: No, Vrchotovi Janovice a podobně.
1: No, no tak to musíš jako konkretizovat, že jo, o co jde. Hmm. Dobrý.
2: Celý Benešovsko, no.
1: No, vidíš, ty jsi z Benešovska, jo?
2: Ne, já jsem z Prahy.
1: No, jsi Pražák, když chodíš.
2: Ale kamaráda z Učňáku jsem měl a ten bydlel přímo tam, tak nás stahal na tyhle zábavy a to já jezdil na Odiseu.
1: No, Odisea, to určitě zazní. To je legendární kapela z té vyšší třídy, bych skoro řekl.
2: Hele, no, orienti a podobně.
1: Jasně. Hele, Pavouku, díky za vzpomínky, to je výborný, a za pozvánku do Davidské nádražky. Měj se hezky.
2: Dobrý, fajn, tak jo.
1: Čau, čau, čau. Morava, kapela Morava a Osud. No jo, ty zábavový, ty, nebo takový, mně to přijde takový zábavový kapely, že jakoby že degraduju. Ne, prostě tyhle ty kapely Big Beatový, jak jsem řekl, základ nebo taková ta podesta českého Big Beatu, tak v skutku... Díky Pavukovi za vzpomínku na tyhle ty časy těchto těch vynikajících kapel, který stále některý z nich existují. Třeba Morava, Osud.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: No a teď je tady příběh jedné kapely, které je tak trošku asi z 1% i můj. Já to hned vysvětlím a teď budu citovat curriculum vitae, tedy dá se říct životopis této party. Někdy v roce 1981, Někdy v roce 1981 začal při gymnáziu v Příbrami fungovat osmičlenný jazzrockový band, který si říkal Kolorit. A na baskytaru v něm hrál Jan Suk, Honza Suk tedy, ano, který ho zdravím do rockového nebe. Společně s kytaristou a bubeníkem však z kapely odešli, neboť se jim tento styl nezamlouval. Chtěli hrát prostě jinak. Nově vzniklý rockový subjekt přibral ještě jednoho kytaristu a zvolil si zcela bezproblémový název, inspirovaný sladkými ovocnými bonbony, tehdy velice populárními Bon Pari. Asi už víte, o co jde. A vznikla skupina, o které její příznivci tvrdili, že je to tak trochu jiná tancovačka. V sestavě Jan Suk, baskytara a vokály, Petr David, to zdravím, bubny a vokály, Jan Štefl, kytara a Ivan Korený, kytara, začali obrážet místní zábavy s vlastními písničkami ovlivněnými Police a dalšími novovlnými kapelami, což v době, kdy byla na tancovačkách striktně dodržována hardrocková linie, byla dost odvaha. Všech se také soubor díky svému zaměření potýkal s neustálými problémy. Zpočátku se setkali s nepochopením samotných návštěvníků veselic, kteří na nezvyklou hudbu, linoucí se spodí, cituji, čuměli jak puci. A když si mládež na novou vlnu zvykla, tak se zase ozvali pořadatelé a různá okresní kulturní střediska, zákazy hraní, výpovědi od zřizovatele a tak dále a tak dále. No prostě bolševik. V roce 1983 došlo k veselé a slavné historce. Kapelu těsně před jakousi taneční zábavou opustili oba kytaristé Korený, který šel k Točru na profidráhu, a Štefl. Takže Bon Pari byli nuceni odehrát celou tancovačku, přátelé, na playback 1983 a celá tancovačka na playback. To je opravdu progres. Tenkrát jsme odehráli asi první zábavu v historii českých tancovaček celou playbackem, řekl v knize Excentrice v přízemí vedoucí kapely Honza Suk. Polovina z tisíce lidských duší v sále nic nepoznala. Bedňáci, kteří nahradili kytaristy, mlátili do vypnutých kytar a nám nezbylo, než se docela dobře bavit. Nicméně těsně předtím ho prý polívala hrůza. Suk s Davidem se rychle našli náhradu. Na kytaru začal hrát a občas i zpívat Vlasta Franěk, taky zdravím Vlastu. V kapele se objevil i nový nástroj saxofon, který ovládal Milan Chlebna. Toto období pokládá soubor za svoji zlatou éru. Návštěvníci tanečních zábav se na neobvyklou skupinu rychle zvykli a jejich jednoduché, s

odpichem hrané písničky s prostými, ale dobře zapamatovatelnými texty od Honzy Suka si vyřvávali společně s kapelou. Hitovky, Hasiči, Hasiči přijeli a neměli vodu, nebo Vašku nepij pivo, či Kšanda, Kšanda mi praskla, do oka mi mlaskla, jsou v oblasti mezi Plzní a Prahu známy dodnes. Avšak skupina nehrála jen tancovačky. V letech 83 až 84 vystupovala v klubech nejen v Praze, dvojkoncerty na Chmelnici nebo v Gongu, ale i po celé republice. Bon Paris se v roce 1983 dostali i do finále Beat Salonu, celorepubliká soutěž amatérských skupin, mnozí pamatují, kde skončila třetí za vítězným Mopedem a druhým společenstvím Bédy Foltína. O rok později odešel saxofonák Lebna a kapela nějaký čas hrála ve třech lidech. Pak došlo, a pozor, to se týká mě, k pokusu zkusit to s Danem Kohoutem. Ale na tvorbě skupiny se začalo až příliš projevovat jeho folkové cítění a i když se Dan od něj sám snažil oprostit, přesto to nějak nešlo. V roce 1985 Bon Paris skoro 3/4 roku stagnovali, ale v prosinci nabrali další hráče, Luboš Celner, Leoš Frank, a opět začali veřejně vystupovat. To jim vydrželo znovu asi rok a poté následoval další personální zvrat, navíc stála opera bandu. Petr David odešel na vojnu, takže přibližně od roku 1987 se skupina scházela jenom sporadicky. Tolik končím k tomuto. Ano, moje vzpomínka byla úžasná. Byl jsem folkař, hrál jsem na akustickou kytaru, i když nebyl jsem ortodoxní folkař, hrál jsem trochu jinak. A najednou mi volali kluci, tedy Honza Suk, tady Honza Suk, kapela Bon Paris, nechtěl by s náma hrát, když to zestručním. Já jsem čuměl jako puk, já jsem je miloval v té době, protože já jsem je poslouchal a bylo mi ctí, že jsem byl osloven. Tak jsem jezdil do Příbramy, zkoušeli, zažil jsem první koncert, byla to pro mě opravdu neskutečný zážitek, to pankáčský nebo pankáčský, jdeme tomu, publikum, který tam tančilo pod pódiem pogo a já tam čuměl jako puk. A fakt později to bylo něco neskutečného a krásná zkušenost a krásný přátelství s klukama, protože jsme si výborně rozuměli, ale já přiznávám, jsem prostě už tehdy byl trošku jinde. Ale tak jsme to zkusili a užili jsme si a já myslím, že i to publikum taky. Tak, tolik tento příběh a teď pozdrav klukům z Bon Paris, pozdrav Honzovi Sukovi do rokovýho nebe a pro mě neskutečně krásná vzpomínka na ten rok a půl, co jsme spolu tvořili, blbli, chlastali, no užili si života. Nejhezčí si bez šatů, s tím naprosto souhlasím.

0: pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Tak to byl jeden z nejkrásnějších oplodňováků, kapela Nazaret a Love Hurts. A teď pojďme zpátky domů. Rocková kapela Discant byla založena v roce 1977 v Mnichově Hradišti. Tato kapela se opravdu vyšvihla do té první liney, do té první třídy. Kapela byla známá taky pod pozdějšími názvy Agro Discant nebo Agro Rock a Dixon. Kapela se v dobách své největší slávy objevovala pravidelně v anketě Zlatý Slavík, pozor, to je opravdu už dobrý post, mezi skupinami. Skupině taky vyšla v roce 1986 u Suprafonu malá gramofonová deska, tedy single, s písněmi Pláž a Stejně dál si čekám. Text druhý zmíněný skladby napsal, pozor, legendární textař, básník Pavel Vrba. A to je pro kapelu opravdu čest. Skupina taky spolupracovala s Františkem Ringo Čechem. Takže tady je kapela Discant, která je takovým propojovacím článkem toho základu Big Beatu, těch kapel, který hráli na scéně těch kulturáků, dejme tomu. A já je nedegraduju, jo? Já to zdůrazňuju, že tyhle ty kapely byly velice kvalitní, ale prostě snažili se dostat do těch vyšších sfér, ale za bolševika to, přátelé, moc nešlo. Tam jste se prosadili s Popíkem, ale rozhodně ne s Big Beatem. Jo? Takže takhle bych to obhájil. Ale přesto tyhle kapely se staly navždycky kapelami, které ovlivnily miliony posluchačů, jak už ve svých regionech, jenom třeba, nebo i celostátně. A já před nimi prostě smekám. Discant, Nudy pláž. To zní lákavě.

0: Studio B.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina B to sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny B tu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří s sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: Včera neděle bylo hezký čas. Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
7: V každém případě bude zase
8: klasika, novinky, rozhovory.
9: Zítra od 8 do půlnoci.
10: Za týden bude
9: za bídu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzeum války 1866 na chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za skoro 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené. Veřejnosti se opět otevřelo včera, kdy na chlumu a v Hradci Králové začaly třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy. Více k expozici nám prozradí ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
12: Věříme, že návštěvník si odnese spoustu nových emocí a spoustu nových zážitků, protože to muzeum je opravdu z více jak 90% úplně jiné a zaměřené jiným způsobem, tak aby na prvním místě byl skutečně ten zážitek a pak teprve informace. Rád bych návštěvníky pozval na velmi dobře vyvedenou mobilní aplikaci, která tvoří nadstavbu a průvodcem nejenom celou expozicí, ale zároveň areálem toho centrálního bojiště.
11: Střetnutí na vyvýšenině chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436 tisíc vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 tisíc mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří. V chráněné krajinné oblasti Beskydy byl v červnu nalezen nejstarší buk v republice. Je mu 492 let. V okolí Velkých Karlovic na Zlínsku ho našli vědci z pralesního týmu Modrá kočka z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu. Jde o senzaci, protože tento buk je důkazem, že tyto stromy mohou v krajině přežívat celá staletí. Zatím byl tím nejstarším u nás buk rostoucí v Krušných horách na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetina na Mostecku. Objevili ho vědci z České zemědělské univerzity v roce 2024. Jeho stáří určili pomocí odebraného vývrtu na víc než 470 let. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu. Hey, hey.
2: 16 hodin a 12 minut, posloucháte Rádio Beat. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. No a teď jeden mail, který dokonale popsal ducha tohoto víkendu. Ahoj, cituji tedy. Ahoj, zdravím z jihu Čech, z Vidova u Budějc, moje oblíbené rádio. Úplně jste mě vrátili v čase do dob mali nezralých, pěšky na zábavky, kytky za plotem pro děvčata, koukání na hvězdy, hlášky třeba, cituji, to není Mars, vole, to červený, to je komín. Čekání na první ranní vlak, kdy nás budila ranní rosa a další zážitky, napsal Vladimír. Vladimíre, díky, to je velice poeticky napsáno. Vladimíre, ty jsi napsal, nebo respektive navrhl kapely zřejmě z jižních Čech, který by si spřál, aby jsme zahráli. Já se v tom nějak prosmíkám, zkusím najít, jestli to tady vůbec máme. V každém případě ten popis ducha toho víkendu je od tebe dokonalej, za co ti moc děkuju. Na začátku kariéry mnoha kapel tohoto typu byly kavry. To znamená, že kapely se dali dohromady, mladí kluci, že jo, ve zkušebně začali mlátit do kytar a do bicích, já nevím, do všeho ještě. A především zkoušeli nacvičit písně svých vzorů. To znamená kapel, který poslouchali den u dně, noc co noc. Samozřejmě, že to byly rockové kapely ze západu, jako Sabati, Deep Purple, to byly asi nejčastější ty vzory, ty písničky od těchto kapel byly poměrně jednoduchý, na rozdíl od třeba Led Zeppelin, kde to byla už trošku, co si budeme povídat, složitější záležitost, nebo třeba i Stony hrály a tak dále a tak dále. No a posléze některý z nich přistoupili k původní tvorbě a začali skládat svoje písničky. Ovšem, já vám teď zahraju kapelu, která se v podstatě přiznává ke svým vzorům a ke své tvorbě v tom smyslu, že hraje předělávky kapel, který poslouchali kluci. Ta kapela se jmenuje Rock Revival Band a já vám od nich zahraju skladbu, která se jmenuje Krásný skandály, což je původně Bryan Adams Somebody. Jste na to zvědaví? No já taky.

0: To už jsem bral dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj Izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: Řeknu vám, já se tu Izbinu musím naučit, prostě to je tak populární skladba. No to není možný a jak jste slyšeli, velice žádaná. Pozor, teď další parta ze severních Čech. Meva byla kapela crazy rocková, označená jako crazy rocková. Crazy rocková, no co si pod tím představit? No tak trošku šílená, ale rockeři jsou všichni šílený podle mě. Ta kapela byla z Duchcova a Teplic. Vznikla v roce 1984. Do širšího povědomí vstoupila zejména v roce 2007, kdy vystupovala jako předkapela na velkým jarním turné kapely Kabát. Pojďme si vzpomenout, nebo taková připomínka kapely Meva Chleba. Tedy ne, že se kapela jmenovala Meva Chleba. Meva kapela, chleba píseň.

0: Radio Beat.
1: Ano, pokračujeme v tomto víkendu, kde vzpomínáme na kapely, které začínaly nejen za bolševika v tom postu těch začínajících kapel, který nejdřív hráli třeba covery, potom se věnovali svojí tvorbě, ale hlavně začínali na těch scénách kulturních středisek, po hospodách. Vzpomínáte, jak ty hospody, teď už to moc není, co jsem si tedy všimnul, že by hospoda měla takový ten taneční sál nebo kulturní sál. Jo, určitě takový hospody jsou, ale tam se kdysi děly věci. Zaplať pámbu. Nejenom Big Beatový, samozřejmě zábavy a koncerty, dejme tomu, ale takový ty dechovky tam hrály, proč ne, samozřejmě pro tu starší generaci. Ale ten kulturní život tam byl takovej přirozený, protože to byl takový únik před tím bolševickým jhem. Ano, před tím tlakem toho bolševika. Samozřejmě, že i ten bolševik na ty jednotlivé akce měl namířený oko, jako to zlé oko z Mordoru, a sledoval, co se tam děje. Když mu to přišlo nezávadný, vzhledem k té bolševické filozofii, nebo té strategii, nebo jak tomu říct, no, víte, co myslím, teď si nespomenu na to slovo, tak to povolil. Většina těch věcí byla samozřejmě úplně nevinná, takže tak se aspoň lid bavil a tím pádem si oddychl od toho dennodenního tlaku divného, takového skrytého. Tak, to jsem k tomuto chtěl říct. Z těchto poměrů vznikla i kapela, která ovšem se dostala do první ligy té české populární hudby. Kapela Karamel vznikla na přelomu 70. a 80. let. Od roku 1982 vystupovala jako profi kapela. Díky velice populárnímu pořadu, televiznímu pořadu tedy, Hitcharáda, to byl jeden z mnoha, jeden z mála pořadů v tehdejší bolševické televizi, který měl nějaký smysl, humor a hloubku. Ten pořad dělali dva velice šikovní chlapíci, který velice dobře znáte, tedy Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Tak díky tomuto pořadu se kapela Karamel dostala do povědomí poslu.

0: Prodloužený kultovní víkend na Radio Beat.
1: Tak to byla kapela Offspring, moje nejoblíbenější punková kapela v skutku. To má teda opravdu říct ta jejich muzika a jede to dopředu, vždycky mě to naplní okysličenou krví, nevěděl jsem, jak to mám říct, okysličenou krví do žil, nebo do tepen. Já se to furt pletu, co je žíla. Tepna to jde jakoby do toho, nahoru, že jo? A žíla, ta to odvádí tu vymacerovanou krev zase zpátky do srdce. Tak jim nějaký doktor vysvětloval. To je no. Tím se nebudeme zabývat. Mám tady další partičku, která o sobě píše, respektive takhle se charakterizuje. Jsme rocková hudební skupina Motus. Hrajeme český big beat na Kroměřížsku už řadu let. Na koncertech uslyšíte naši vlastní tvorbu i převzaté skladby. Během let jsme vydali několik vlastních alb. Začátky skupiny Motus se datují od roku 1975 a nová éra skupiny Motus se datuje od roku 1991. Takže tam byla zřejmě přestávka a kapela se dala zaplať pámbu znovu dohromady. Co z toho vyčteme, znovu zopakuji, začínali na kavrech, i hrajou dodnes kavry, ale už se soustředují zaplať pámbu i na vlastní tvorbu, což je jen a jen dobře. Jak můžeš stále dávat? To já neříkám vám nebo dámy. Já vám neříkám, jak je můžeš stále dávat. Nevím, co dávat, ale to nám vysvětlí kapela Motus, protože tak se jmenuje jejich skladba.

0: Rádio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím kroku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavý je jak červenka. Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Evropské státy zavádějí přes léto nové dopravní předpisy. Například ve Francii, Itálii či Chorvatsku jsou povinné reflexní vesty pro všechny cestující a jinde i hasicí přístroj, ve Španělsku navíc nově výstražný maják. V Itálii hrozí zavést do omezených zón pokuty až kolem 8000 korun a řidiči musí počítat i s různými pravidly mýtného a novým povolením pro vstup do Velké Británie. Čeští studenti pošlou do kosmu vlastní družici, více Roman Všetečka.
7: Po půl roce se chystá do vesmírného prostoru vydat další družice z Česka. Malý satelit formátu CubeSat 1U nese označení Kostka a je dílem studentů z brněnského BUT. V rámci mise Transporter 17 by měla raketa Falcon 9 vynést na oběžnou dráhu příští týden. Pokud vše půjde podle plánu, pak se v úterý 7. července vydá po půl roce na svou cestu další satelit z Česka. Je to sice jen malá kostka s délkou hrany 10 cm a zhruba kilogramovou hmotností, ale vyvinuli ji a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, kteří se sdružili do skupiny iSpace. Kostka se po úspěšném vypuštění stane 17. družicí z Česka. I na té poslední, která startovala na začátku loňského listopadu, se podíleli lidé z VUT. Více se dočtete na technet.cz.
6: Hlavním faktorem při výběru elektromobilů se stává důvěra ve značku. Technické rozdíly jako dojezd, nabíjení nebo výkon se totiž postupně srovnávají. Klíčem k rozhodnutí jsou tak podle výzkumu dlouhodobé záruky a jistota spolehlivosti vozu. Poslouchali jste guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Milovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, zkontrolujeme čas, je 17 hodin a 8 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. A teď kapela, která hned od prvního svého koncertu, svého prvního vystoupení zaujala publikum, protože hrála muziku, která byla rocková, taková speed metalová, by se dalo říct, ale především písničky, které byly melodické, no a to samozřejmě posluchače zaujme. Takový ty umělecký projekty, které jsou samozřejmě velmi zajímavý a inspirující a vytvářejí nebo posouvají muziku do dalších směrů, tak to hned na první poslech člověk nepochopí nebo nevstřebá, abych tak řekl. O kom mluvím? Paradox je plzeňská kapela, která vznikla v roce 1991. Poprvé vystoupila, a to v Železném újezdě. Kapela si ihned díky svému melodickému roku, o tom jsem mluvil, a speed metalovému stylu, o tom jsem taky mluvil, získala svý posluchače a s úspěchem začala koncertovat nejen po západních Čechách, ale i po celé republice. Jejich demáče, tedy demosnímky, získaly úspěch i v hitparádách západočeských rádií. Vidíte, i s demáčem můžete prorazit. Nevzdávat se, chlapi, nevzdávat. Hrát, skládat písničky, cvičit, točit a pak se to třeba někam pohne. Ale je to těžký, co si budeme povídat. Tak, já vám pustím od kapely Paradox skladbu Jsem takovej. A ta potvrdí to, co jsem říkal, nebo co se o ní píše. Že zaujme posluchače melodií, tahem na bránu, takovým tím speed metalovým drivem, dejme tomu. A tady ta kombinace dokáže zaujmout nejen dívky, ale i chlapce. Co si budem povědát? Paradox, jsem takovej. Buďte takový, kluci.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech. Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
1: No, já kapelu Def Leppard mám velice rád, protože má v sobě určitý esprit a energii. Ale já nechám mluvit je, tedy respektive budu citovat z úryvku článku, kde píšou. Cituji tedy. Vítejte na stránkách kapely Def Leppard. Na rockové scéně působíme od roku 1982. Nyní si nás můžete vychutnat v původní zakládající sestavě, ve které vznikla vlastní tvorba, hraná dodnes i jinými kapelami. No, vidíte. A občas nás slyšíte i na rádiu Beat, to je pravda. Samozřejmě se nebojíme udělat a také hrajeme něco z rockové klasiky s českým textíkem z dílny Milana Lukovského. Konec citátu. Takže kapela Def Leppard se nevzdává občas udělat nějakou cover verzi. Nakonec já proti tomu nic nemám, i sám jsem tedy na nový desce udělal nějaký covery. To není vůbec nic proti ničemu, ale asi to gro je dělat vlastní písně. Už tedy název kapely Def Leppard něco připomíná, vidíte, no jasně, Def Leppard, nebo Def Leppard, jak se říkalo kdysi tady, když jsme tu kapelu poslouchali. Tak to je takový odkaz, dejme tomu. Ale není to úzus, jo, že by kapela Def Leppard hrála výhradně písně a covery kapely Def Leppard, tedy Def Leppard. Ano, je to jasný? Já myslím, že jsme si to vysvětlili i tím úvodem, když jsem citoval charakteristiku, vlastní charakteristiku kapely Def Leppard. Já tu kapelu, znovu opakuju, mám velice rád, protože to má tah na bránu a vždycky se u toho výborně bavím. Doufám, že se budete bavit i vy. Hochu zlatej, tak se jmenuje skladba kapely Def Leppard.

0: To už jsem bral dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj Izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: Docela se divím tomu, že minimálně tedy dvě kapely napadlo jmenovat se Něco. Ano, kapela Něco hraje od roku 2000, hraje vlastní styl, vlastní tvorbu, který se říká Chacha Beat. Tak já to slyším poprvé, ale bude to něco úborného asi. Jsou to pecky ze života a každý se v nich najde něco svýho. Něco, tedy kapela Něco, hraje na různých akcích od dětských dnů přes festivaly, zábavy, soukromí akce až po motosrazy. Tak vidíte, že ten rozptyl je opravdu široký. Kapela hraje pouze vlastní písně, žádný kabáty a tedy, jak píčou sami. No a pak ještě pozor, upozorňuju, existuje kapela Něco, no to je náhoda, vidíte. To je úplně mladá kapela, my jsme ji pouštěli tady večer v rokové zpovědnici, kdy jsem tady byl s organizátorem kapelu, který se jmenuje Bluestone, a tam ta kapela bude hrát Něco, a to je úplně jiná muzika, to už je moderní muzika, to jsou mladí cucáci, já tomu tak říkám těm mladým, a ty hrajou opravdu výbornou muziku, čímž nechci říct, že kapela Něco, která vznikla v roce 2000 a která je spíš toho stylu, pro který se nám hodí do tohoto prodlouženého víkendu, která do něj opravdu zapadne. Tak my si pustíme od kapely Něco skladbu Biograf a pak tady za chvilinku pozvu svého kolegu, který mě pomůže v upřesnění některých záležitostí a upřesní a zvýrazní a připomene jednoho geniálního kytaristu, který hraje do dnešních dnů. V souvislosti se dvěma kapelama, že jo, je to tak. Ne, s jednou, jako s kapelou Morava, a potom upozorní na kapelu, kterou vám budu za chvíli hrát, a to je kapela, mám tu prozrazovat, Radku? Nemusím, neprozrazuju, teď kapela Něco a Biograf.

0: Radio Beat.
1: Přátelé, někdy je velká výhoda, že máte v kolektivu, tedy co se týče moderátorů Rádia Beat, že máte kolegu, který je zároveň hudební publicista, skvělý moderátor a že vám v některých prekérních situacích dokáže poradit, protože on se v tom šťourá samozřejmě. On to studuje, protože o tom píše. A hádejte, kdo to je. No on je to váš oblíbený výčepní, jak vy píšete vždycky. Radek Lajtl. Radku, čau, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Dane, zdravím vás všechny ještě už teď tedy vlastně, aniž bych měl svůj pořád, tak už jsem tady.
1: Ne ještě.
2: Už.
1: Protože Radek se tady připravuje, tak nabídl nějaký poznatky, který má o těch kapelách, který hrajeme v tomto víkendu, v tom kultovním. Protože Radku, a teď, abych nemluvil za tebe, ty jsi ze západních Čech.
2: Tak jest, hrdý Plzeňák.
1: Ano, hrdý Plzeňák.
2: To říkáte vy Pražáci.
1: Jo, Pražáci.
2: My mluvíme úplně normálně.
1: Teď ses prozradil, ty vole. No jasně. No. A zná ty kapely, protože když tak mě to vyveď mě z omylu, nebo mě to potvrď, protože za bolševika ta západočeská scéna měla jednu výhodu. Ty kluci a ty mladí, co tam žili. Protože tam se dal chytit Bayern Dry.
2: Ano,
1: to a vůbec bylo ten kontakt s tou západní muzikou, díky tomu, že se dali chytit tyhle ty stanice, byl opravdu docela dobrý. A tím kapely jako získávali určitý zkušenosti.
2: Hlavně repertoár.
1: Hlavně repertoár, ano, přesně tak. A tak to vzniklo. Tak, tolik k tomuto.
2: Jenom děkuji, že jsi připomněl to rádio, Bayern Dry. Ono to nebylo jenom rádio, ono to byla hlavně televize. Takže
1: vy jste tam chytili telku?
2: ARD, CDF jsme normálně chytali.
1: Ty vole.
2: A Rock Palace nebo Rock Pop-in koncert v 80. letech, to byla událost, na kterou vy, Pražáci, jste jezdili do Plzně a prosili jste nás, aby jsme vás nechali koukat. A my jsme vás samozřejmě nechali, takže potom i ty kapely pražský věděli, že existuje nějaký Scorpions, Def Leppard, Iron Maiden a tak, protože tam je viděli v těch televizích. A my jsme v rádiu třeba na Bayernu ulovili takhle spoustu kapel, který nikdo neznal, kromě nás. A v těch kapelách, kde já už jsem od 18 hrál, tak jsme běžně třeba dělali cover verze kapel Loverboy. Nikdo to tu neznal a my jsme byli slavní, protože
1: já
2: my jsme
1: teda
2: měli
1: rozhodně neznal Loverboy.
2: My jsme je znali. Thomas Gottschalk každý pondělí uváděl od 8 hodin večer nové kapely, takže my jsme tam nachytali spoustu zajímavých jmen, spoustu zajímavé muziky, kterou jsme pak samozřejmě mazaně vydávali za svý na těch zábavách. A všichni
1: protože
2: říkali,
1: to tady nikdo neznal.
2: Nikdo neznal a všichni říkali, ty Plzeňáci,
1: ty jsou dobrý,
2: ty mají písničky. Tak, ale Dane, abychom se vrátili k tomu, co chceme. Čeká nás kapela Pohoda, což byla kapela, kterou založil Honza Cimbura z Odyssey v době, kdy od Odyssey odešel. A ta píseň, která teď je tam připravená, August, tak má takový zvláštní příběh. Píše se rok 1987, vrátíme se tedy o 39 let nazpátek.
1: To máš dobře spočítat, Dieter.
2: No, jednička z matematiky. A představte si dobu 87, totalita už se začíná drolit, už to jde pomalu tam, kam to šlo potom.
1: Do piče, no, tak.
2: No a Miloš Kopecký, slavný herec, vystoupil na sjezdu dramatických umělců a všichni čekali, že bude chválit komunistickou stranu a zaplácáme si a řekneme, jak to děláme skvěle. A on těm šokovaným totalitním úředníkům, který tam seděli s hubou do kořán, vmet prostě to, že tady je to ne krásný, ale že všechno je špatně, že si lžeme do kapsy, že to, co nám tady všichni tvrdili, že vůbec tak není a že tvůrčí svoboda, o které se tady vypráví, je vlastně tvůrčí nesvobodou, protože kdo by něco řekl jinak, než bylo oficiálně nastaveno, tak už si nezaspíval, nezahrál, prostě byl vyřízený. Tohle jim tam řekl, tam bylo hrobový ticho, ty na něj koukali jako z jara, co si to soudruh dovolil. Ale protože už byl rok 87, naštěstí z toho, a navíc Miloš Kopecký, že jo, modla, idol národa, z toho neměl žádný průšvih. A tenhle příběh právě Honza Cimbura zhudebnil a nazval tu píseň August. A v tom textu je takový zvláštní jinotaj, pokud ho budete dobře poslouchat, tak pochopíte vlastně, co tím jednak teda Honza Cimbura a jednak potom v tom příběhu ten Miloš Kopecký vlastně těm lidem řekl.
1: Já bych tě poprosil, protože máme málo času.
2: Už jsme mluvili moc. No.
1: Ne, o to nejde. Mluvil jsi naprosto k věci, na rozdíl ode mě. Já jsem takový zmatený, za což ti děkuju, ale ty jsi chtěl říct ještě něco ke kytaristovi kapely Morava.
2: Pravda, pravda.
1: No?
2: My jsme tady před zhruba 2 hodinama poslouchali instrumentálku, kterou nahrála kapela Morava. Respektivně, jak říkáme my plzeňáci, ji složil a nahrál Jirka Novotný. Já bych speciálně na tohohle člověka upozornil, protože to je jeden z nejlepších a nejrespektovanějších rockových kytaristů v Čechách. A je to klasický příklad toho, kdy ten člověk zřejmě nebyl ve správný čas na správném místě, protože jinak už by hrál ne někde tady po zábavách, ale hrál by úplně někde jinde ve světě. A pokud byste někdy měli šanci se podívat na kapelu Morava naživo, zaměřte se na tohohle chlapíka a na jeho kytaru. Protože jestli můžeme o někom říct, že je to český Vej, Satriani a Petrucci v jednom.
1: Nebo Malmsteen, taky, když
2: nebo
1: jsem to
2: Malmsteen,
1: poslouchal.
2: Tak to je Jirka Novotný. Všichni ho uznávají, všichni před ním padají na zadek, ale ten člověk bohužel zůstal jenom na regionální úrovni. Všichni o něm ví. Oni třeba zažil jsem jeden příklad, kdy hrála Morava jako předkapela jedné slavnější kapely. Mnohem slavnější. Nebudu je jmenovat.
1: Proč?
2: Protože se to nehodí. A zpěvák a kytarista té kapely, která měla hrát po Moravě, říká, teď mi řekni, co já tam budu dělat. Podívej se po tuhle tom blbci, já mám hrát na kytaru, to mě
1: jo,
2: tady lidi
1: umlátí. Je mi to jasný. Tak dej stouvat. Dobře.
2: Tímto zdravím Jirku Novotného, mého přítele, kamaráda.
1: Stále hraje v kapele Morava.
2: Přesně
1: je
2: tak.
1: Je to tak. Kde ty koncerty nejčastěji jsou, týhle party? Když jsi, když jsi pozval na ty koncerty Morava?
2: Hlavně Vysočina, Čechy, nevím. Teď mě napadá, společný koncert budou mít určitě 29. srpna s Harlejem v Hřebníku. Slavné kultovní místo.
1: Najděte si, přátelé, kapelu Morava, já jsem o ní mluvil, a jděte na tuhletu partu, protože já jsem pouštěl píseň, už si nepamatuju, jak se ta skladba jmenovala. Byla to instrumentálka, to si pamatuju. Osud, ano, díky. A taky teda byla luxusní. A jak si mě tady přiběh a říkáš, že to je v podstatě... Ty jména se říkal těch
2: kytaristů. Vej, Satriani, Petrucci, Malmsteen.
1: No a mě ten Malmsteen napad právě jako doplňující, že já jsem tam slyšel ten sound ty kytary a vůbec ty drivey a model hry Yngwieho Malmsteena. Fajn, to jsme pozvali a teď se vracíme k pohodě. August, píseň s příběhem, od Miloš Kopecký.
2: Rok 87.
1: Tak. Schválně, to v tom textu rozeznáme. Tak kdo nejsme blbí, tak to rozeznáme.

0: Studio B.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Zájemci se mohou vydat každý pátek o letních prázdninách na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Mluvčí muzea Marcela Kozlová nám k ním řekne víc.
6: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
5: Kapacita prohlídek je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online nebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Děti od 6 let se mohou zúčastnit v doprovodu dospělých. Geopark Český ráj na podzim zjistí, jestli si udrží značku UNESCO. Kontrola hodnotitelů dopadla pozitivně, ale konečné rozhodnutí přijme Rada globálních geoparků. Nový starosta Benátek doufá, že se mu kontroverzní vstupné pro turisty podaří zvýšit na 50 eur, tedy 1211 korun. Má to podle něj odradit návštěvníky od vstupu do města v období zvýšeného turistického tlaku. Vstupní poplatky zatím tento efekt neměly. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: prodloužený kulturní víkend na Radio Beat.
1: Poslední hodinu odpoledního vysílání Radia Beat jsme započali vynikajícím nářezem, jedním z nejlepších podle mýho názoru, kapely Judas Priest Painkiller. Ale teď už pojďme dál a pojďme zase pátrat po českých zábavách, rokových veselicích nebo big beatových veselicích, jak se dřív říkalo, České republiky. No a jdeme do éry, kde fungovala jedna velice významná kapela a ta se jmenovala Tam, skončila, rozpadla se, respektive v roce 2021, před 5 lety tedy. Ale pojďme k její historii. Na jaře v roce 1979 se bubeník Jarda Heisman, nebo Hisman, a kytarista Josef Celina ze zakázané skupiny Kyvadlo, to bylo velice známý jméno a velice známá kapela, pamatujete určitě. Potom basák Daniel Kopec a kytarista Josef Císařovský, předtím působící v skupině Novum, domluvili a založili kapelu, který dali název Tam. Ano, je to neuvěřitelný, ale je to tak, kapela Tam byla možná první hudební kapelou v Čechách, hrající klasický heavy metal, podpořený čtyřhlasými vokály. Tak to opravdu nebylo zvykem. Po odchodu Daniela Kopce a Josefa Císařovského v kapele skončil vokální projev těchto rozměrů, tedy ten kvartet, jak bychom dali nebo řekli, vokální. A tam začínal značný pohyb hráčů a zpěváků. Třeba se tam objevil i Láďa Křížek. V každém případě kapela Tam patřila k té špičce těch kapel, který dali základ tomu českému big beatu. Rozhodně. Je to fakt. A vzešli s ní vynikající muzikanti. No, oni už v té kapele byli, jo, ale někteří dostali tu příležitost se prosadit, jako třeba Láďa Křížek. Pojďme si pustit, to je dobrý název pro tuhle kapelu, která držela pospolu. Pojďme si od kapely Tam pustit skladbu Parta.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Tak to byl velký hit Feel Like Making Love od kapely Bad Company. No a teď už kapela, která má taky slavný název, víceméně v přeneseném slova smyslu. V Británii je velice slavná kapela, která byla založena v Londýně, která se jmenuje Klaxons. Ale my máme taky kapelu Klaxons. Ne Klaxons, ale Klaxon, abych to řekl správně. V roce 2013, a teď bytí počtáři si to odvodí, oslavila tato kapela 30. výročí od svého prvního veřejného vystoupení. V roce 2013, teď je rok 2026, to znamená o 13 let později, jo? Tak když tak si to klidně spočítejte. Samotný zrod a první krůčky kapely se odehrávaly v roce 1983. Teď jsem vám pomohl právě v Plavči a většina členů kapely má stále k Plavči velice blízký vztah. Plavči. No je to zřejmě obec někde v okruhu Znojma, přátelé, tedy jižní Morava. Tato kapela nepřetržitě hrála od toho roku 1983. V průběhu let 1983 až 84 se rozrostla o další muzikanty, třeba o solovou kytaru, a byla to v podstatě, no ne zas tak veliká parta, bylo jich ve finále 6, ale tam se ty počty velice měnily. Ale tím se zabývat nebudem. Pojďme si poslechnout autentický zvuk týhletý minimálně na jižní Moravě legendární kapely s názvem Klaxon, abych to znovu zopakoval. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Blázen jsem. A pozor, je to cover verze slavného hitu skupiny Survivor, no, který často slyšíte na rádiu Beat, Eyes of the Tiger. Tak uvidíme, jak se s tím poradili jeho moraváci.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často býval večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: Před chvílí rozněla fantastická skladba kapely Led Zeppelin, Jamaker, a tato skladba mě kdysi dávno, ale to je kůrně dávno, velice zaujala, že je zrovna o Led Zeppelin, tak hlas Roberta Planta

0: Tancovačka, jasně. Kde se hrál Big Beat a co bylo dobrý? Zábava, jo? To slovo samotný o sobě vypovídá. Že se prostě lidi bavili jednak.
1: Ano.
0: A jednak trsali, protože tam nebyly stoly. To nebylo, že by tam byly stolečky s židličkama, tam seděli dámy a pánové a poslouchali muziku a popíjeli vínečko či pivečko, třetinky a bavili se a nějak se neprojevovali, ale to byly prostě nářezy jako svině a žádný stoly a žádný židle tam nebyly, prostě volný plác, kapela dudící Big Beatem a velký živelný tanec. Je to tak, že jo?
1: Ano. Tak to byl vlastně, jo, betonový plác, takzvaný parket a z boku na každé straně byly různý stlučený parket a zhranou lavice, lavičky, na kterých se stavěly komíny z voskovaných kelímků, do kterých se točilo pivo.
0: Jo, komíny,
1: když bylo.
0: Když bylo, ono nebylo je občas.
1: No, v té době svýho času za komunistů na konci 80. let bylo takový krátký období, kdy si komunisti mysleli, že bez alkoholu se mládež baví taky, a tak zakázali požívání alkoholických nápojů na zábavách, takzvaný suchý zábavy.
0: To je divný, no. Teda, to mě vůbec... To
1: od komunistů, co může být divnýho.
0: jasně. No. Takže se pily limonády, nebo co, voda?
1: Ano, pily se limonády, které byly nafórovány tím, kdo si co přines.
0: Jo, to já ti rozumím, jasně. Takže každý tam lel zpátky vodku nebo rum a tak dále.
1: Přesně, tak když byla, počkej, ona kofola v té době nebyla, když byla...
0: Ale byla, počkej, byla kofola, ne? A to je jedno.
1: Tak to bylo v éře hliníkových sudů, to ne?
0: No,
1: byla vlastně v třetinkách.
0: No jasně, nebyla, nebyla točená. Ano, nebyla točená, ale byla v flaštičkách, no.
1: Ve flaštičkách, no a když jsi vzal třetinku kofoli, když byla, no. A dolil jsi to zbytkem do půl litru rumu, no tak to bylo krásný.
0: To já praktikuju dodnes, Marku.
1: Ale má to jednu výhodu, takhle to mám z hasičských soutěží, kde když ti to pění, jako když tam přijedeš a limonády a mají kofolu, nebo tuhle su černou, a strašně pění, tak stačí do toho panák rumu a nepění, ale natočí to na první dobrou.
0: Tak můj syn je taky hasič, teda on je malej a je takovej ten dobrovolný hasič.
1: No to my jsme taky.
0: Tak já mu to poradím, ale počkej, on je malej, to ještě nebudu mu radit.
1: Je mu malýho panáka, samozřejmě s velikostí a s věkem si ten panák zvyšuje. To je jasný.
0: Teď jsem ale mu dusil teda. Dobře, tak jako já se tím budu řídit v pořádku.
1: To je
0: no
1: rozumím.
0: A pojďme zpátky k těm zábavám, takže byly suchý zábavy, ale mluv o těch mokrejch, teda, nebo jak to mám říkat. Já jsem zažil, prosím tě, Marku, zábavy, kdy se normálně točilo pivo a normálně se kalilo, jako ne, že by se všichni zdunili na padrť, ale prostě to bylo součástí zábavy, že se pilo pivo, stejně jsme to všichni s těma holkama tam vytancovali na parketu, protože jsme tam tančili různé tance podle druhu nebo stylu kapel, takže třeba i pogo, že jo? A to se teda hochu naskáčeš teda, jo?
1: No to jo, ale to jsem říkal, že se tam stavěly komínky, že jo, z těch ještě voskovaných kelímků papírových.
0: Pamatuju si, ano.
1: A točilo se to z hliníkových heťáků, jo?
0: No a teď povídej, prosím tě.
1: A bylo to proto takhle. Ano, aby jsme se k tomu vrátili. Já pocházím z Pardubicka, kde jsme vymetali Big Beaty na klasických adresách jako Újezd u Přelouče, Semín, Strášov, Valí.
0: Jasně.
1: Jo. A tady ta vzpomínka byla vlastně z Újezda u Přelouče, kdy tam byla Odysea. To ještě kluci jezdili, nebo vozili bedny s erťákem. A páni hudebníci přijeli, oni já myslím, že nejdřív měli, nebo co já pamatuju, tak 603, ale pak popolezli vejš černou 613.
0: Kecáš.
1: No to nekecáš.
0: Jakože Odysea jezdila v 613, jo?
1: Běhavka a spol. Samozřejmě, že jo, veškerý vercajk, ten se vozil v tom erťáku. To přijel erťák, takový ty, jak byly dělaný z těch nastěhování, tak to měli upravený, přijel erťák, vybalili... Zvukaři, jo, začal

0: Hvězdo chystá.
1: To je jasný,
0: a potom,
1: to je mi jasný.
0: A potom z Chlumce od hotelu dorazila 613 a kluci nastoupili.
1: Jako no, zcela ale... vážně, že to brali jako, že jedou 613, že je to přirozený, že oni jsou ty hvězdy, nebo jak to mám brát?
0: Nevím, jak to měli ošefovaný, jo, tak to určitě byla nějaká 613 sehnaná už jako vojeta.
1: No jasně.
0: Jo, ale já je pamatuju, že to prostě, a to bylo za Komančů, jo, že prostě tou 613 přijeli.
1: No jasně, no, teď 613 už vůbec
0: no,
1: nezdě.
0: A takže jako přijeli, že jo, vybalili do kouši, to začali hrát, připravovat všechno, dobrý. A začali tak nějak hrát, že jo, máničky se slezly, některý byli takový, když si to tak teďka vybavím, nevrlí nebo něco takového, ale dobrý, zábava začala. Sešlo se tam nějakých, já nevím, 750, 800 lidí na to, že ujezd v té době měl ten plácek v podstatě jenom v tom, jak dneska mají takovou tu halu zakrytovanou, jo, takže jako hlava na hlavě. Jo.
1: Jasně, hlava ale, na hlavě, no a co, jak to probíhalo?
0: Ale začalo se přitmívat a z jedné strany ty cesty k tomu parketu a z druhé strany ty cesty k ty parketu, neboť to bylo vedle fotbalového hřiště.
1: Ano.
0: Tak přijeli po dvou žigulíkách, 1500, nějaký takový civilní auta. No a vylezli z toho takový stricové.
1: Takový rokeři, jako postarší.
0: No, rokeři ne, protože podle stylu, jak byli oháknutý, se zjevně odlišovali od těch, co byli v tom areálu za plotem. No. Přijeli pánové se z tebe, nebo nějaký tajný, nevím, jestli to byli, protože já jsem se jako cucák LF, jo, tak jsem z toho byl vyhoukaný a poslouchal jsem ti starší, kteří říkali drž hubu, tady se schovej radši k plotu a nevystrkuj nos.
1: Jo.
0: No a tak tam začali obšlapovat a začali obhlížet a porovnávat, jak se tam mládež chová, jak se baví, jestli náhodou nedělají něco, co by neodpovídalo socialistickému zřízení mládeže.
1: Prostě jo. Takovej český Woodstock, jo? Jako pod dohledem. Je no, mi to jasný, víc o tom
0: to
1: nemusíš
0: zůstalo v paměti,
1: říkat, no jasně.
0: Jo, protože to byly opravdu takový i na pohled jako slizovní. Jo, to když si pustíš, co to bylo, Malej pitaval, ten
1: no,
0: seriál, co je v televizi, jo,
1: jasně.
0: Tak některý typci úplně jak přes kopírák.
1: Ano, nebo Volhu seriál, když si pustíš, tam no, jsou taky. Jasně. No. Hele Marku, díky za tuhle vzpomínku a za připomenutí, že jsme vždycky, když jsme byli na jakýkoliv zábavě, ne možná ne na jakýkoliv, ale na většině těch zábav, tak jsme byli vždycky pod dohledem. Jak ty ano, kapely, tak i my jako křepčící ano, fanoušci. Je
0: a
1: to
0: někdy
1: tak?
0: Pod dohledem maminek tatínku, který když byli rozumný, tak to pivo nosili a strkali to mladým pod stolem a ty si to tam ucucávali. A ještě jsem si prosím tě vzpomněl.
1: Marku,
0: nemáme... Já jsem... Máme Big Beat.
1: Prosím tě, no jo, tak to pozvej. No,
0: hraje
1: pozvej.
0: Stresor.
1: Jo.
0: Kdo by z okolí chtěl přijet se podívat, od 8 hraje Stresor.
1: Dneska.
0: Dneska.
1: Dneska, výborně. Marku, díky ti za vzpomínku
0: já
1: i pozvánku.
0: Děkuju.
1: Měj se hezky. Čau,
0: taky.
1: Čau.
0: Díky, dáme,
1: ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj. No a my pokračujeme dál, přátelé, i když už jsme vlastně na konci tohoto odpoledního vysílání Rádia Beat. První akce kapely byla někdy v 70. 80. letech, to tady chlapci nepíšou. Já teď mluvím o kapele LSD, ale jak přišla k tomuto názvu, to tady vysvětlují a já se tady snažím probrat těmi trošku zmatenými instrukcemi, respektive informacemi, kde kapela o sobě píše. Já si to tady takhle posunu, tady už jsme se dostali, kapela funguje až do dnešních dnů, takže jsou to opravdu veteráni. No a tahle ta kapela vznikla v takový malý hospůdce, kde se sešli dva muzikanti a dali dohromady tuhle tu partu. Ta parta se jmenuje LSD a vznikla 30 let před vznikem kapely vlastně, tedy ta zkratka LSD, aby jsme se nemýlili, nebo abych vás nematl. Vznikla 30 let před vznikem kapely v dobách, když se kluci teprve začali učit hrát, to znamená v 60. letech. Původně byla tato zkratka určena pro punkovou kapelu. Chtěli být punkáči posléze, ale po tolika letech zůstala, když se kapela přeorientovala na klasický big beat, tak ten jejich nápad s názvem LSD zůstal. No a pak si ho konečně vysvětlili, že LSD, všichni to známe, ta kapela si to přizpůsobila názvu lehká sentimentální disharmonie. No tak vidíte, jak se dá LSD využít třeba pro takovýhle název kapely. Kapela LSD, jdi už spát, tím vás samozřejmě, tak se jmenuje skladba, a já vás tím nechci ponoukat, stále je venku krásné léto, světlo a bude až někdy do 9:30, tak možná to puste svým dětem, řekněte jim, že by už měli jít spát, ale myslím, že stejně nemáte šanci teď o prázdninách. V každém případě velice zajímavý poznatky z dnešního odpoledne o různých kapelách, které byly nebo stále jsou, ale tvoří základ, jak už několikrát opakuju, toho našeho rockového big beatového koření, z kterého čerpají další party. A doufám, že čerpat budou a že budou vznikat další takovýhle kapely zase v generaci našich dětí či vnuků, protože tak jedině Big Beat přežije. A věřte mi, že určitě přežije. Já tomu věřím. Za chvilinku Radek, který tady se mnou před chvílí vysvětloval některé pojmy, dojmy a vzpomínky, tak Radek započne rokovou pípu a já se na vás zítra budu těšit zase odpoledne. Krásný večer vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky. Čau.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.
0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
6: Z býťáckého výčepu vás zdraví Radek Leitl a přeje všem posluchačům pohodový sobotní letní večer. Začíná další rocková pípa a to znamená, že následující 4 hodiny budou, co se týče výběru muziky, plně ve vaší režii. Tipy a nápady na vaše oblíbené kapely a skladby mi posílejte jak obvykle přes SMS bránu 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Další možnost je pak býťácká aplikace ve vašich mobilech a nebo linka 210 32 33 34, kde si můžeme povídat o vaší oblíbené muzice, ale samozřejmě nejenom o ní, myslím, že témat najdeme určitě víc. Na rozjezd dnešní rockové pípy jsem vybral Journey a dál už je to na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Do naší nepravidelné rubriky vzpomínáme na koncerty, které jsme nedávno viděli. Přispěl už odpoledne mailem Býťák Ivan a připomněl mi, abych nezapomněl zmínit skvělý koncert Alice Coopera, který byl 30. června v Plzni na Zimáku. A zároveň mi tak jako lehce připomněl také to, že jak jsem se tady rozplýval nad koncertem Def Leppard, na kterém jsem byl týden předtím v Dortmundu, tak jsem to hodnotil slovy, ty dětkové to dávali neuvěřitelným způsobem, ale Ivan mi připomněl, že Alice Cooper je ještě o dobrých 15 let starší a neuvěřitelným způsobem to dával i on na tom plzeňském Zimáku. A ještě navíc tedy s akustikou, která tam nebyla úplně nejlíp, ale poradili se s tím skvěle, takže opravdu ten koncert byl pro ty fanoušky, kteří tam byli, velkým zážitkem. Musím to potvrdit, je to tak. A pokud si máme teď ještě jednou Alice Coopera, tohoto opravdového dětka rockového, připomenout, tak pak si Ivan vybral píseň Spark in the Dark, která zazněla v úvodu právě toho koncertního setu. Takže teď se ještě jednou vrátíme, aspoň pomyslně tedy, na plzeňský Zimák a dáme si na rozjezd dnešní rockové pípy vzpomínku právě na Alice Coopera a jeho vydařený koncert.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Z jižního Slovenska, konkrétně tedy ze svatého Petra, se nám ozval náš pravidelný posluchač Bíťák Marian a projevil přání něco na ochlazení. Nevím tedy, jaká teplota nebo jaké počasí panuje právě teď na jižním Slovensku, ale myslím si, že ochladit tady asi už moc nemusíme. Minulou sobotu to tedy jako mělo větší grády. Dneska bych řekl, že spíš možná bychom si zahráli, nebo ne, zahráli, udělali přímo svařák. Ale Marian vybral ze severu na ochlazení píseň Hammerfall od kapely Hammerfall. Takže na jeho přání teď si dáme tedy něco malého na ochlazení. On třeba to někomu přijde vhod.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj Radku. Tak můžu mít přání?
3: No, určitě, proto asi voláš.
2: Perfektní, potřeboval bych pro mladý novou manžele znechat zahrát písničku.
3: Kterou?
2: Tak potřeboval bych Rybičky, 48.
3: Ano.
2: Svatební hymnu, šlo by to?
3: Svatební pochod, jo.
2: Jo, svatební pochod, hele, já jsem viděl, že to řeknu blbě, a oni mi to celou dobu říkali.
3: ne, to naštěstí znám tuhle písničku, jo.
2: Perfektní, děkuji za záchranu. Tak ona to je jejich oblíbená, tak.
3: Dobře.
2: Tak pro mladý manželé Regnerovi, může být.
3: Ano.
2: Ať spolu krásně zestárnou.
3: A co jim popřejeme ještě, kromě toho?
2: Popřejem hromadu štěstí, holčičku malou krásnou už mají, tak ještě chlapečka.
3: No, aby byl páreček pěkně.
2: Tak. Tak perfekt.
3: Dobře, tak já se taky připojím, samozřejmě přeju taky všechno nejlepší a na té cestě životem, ať mají jenom správný rytmus a ať jim hraje jenom ta správná muzika.
2: Perfekt. Hele, díky moc.
3: Není zač.
2: Zdravím všechny posluchače. Ahoj.
3: My vás taky. Ahoj.
2: Dneska je ten

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Některé vaše maily a SMSky, které mi posíláte, tak jsou taková skoro až malá literární díla. A někdy mi pošlete i báseň, jako třeba Iva ze Zlína, která pravidelně své přání vždycky zveršuje. No a na druhou stranu pak chodí SMSky, které jsou jenom takové malé holé věty rozkazovací. Bad Company, Stranger Stranger, pro všechny, co jsou momentálně v práci, díky, Tonda. Tak třeba i takové přání stačí. No a i takové přání já dokážu splnit, takže teď všem, kdo teď momentálně si neužívají tu pohodičku, jako ostatní někde na dovolený, ale musí pracovat, ať už je to kdekoliv, tak pro ty všechny teď Tonda vybral Stranger Stranger a kapelu Bad Company.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Je to pro moji milovanou Pavlínku. Ke 40. narozeninám. Máme jí moc rádi a jsme rádi, že se nám vydržela tak dlouho a doufám, že to potrvá i tak díl. Přeji mi hodně štěstí, zdraví a nechal by se zahrát i pro posluchače a hlavně pro ní. Ozzy Osbourne, Crazy Train, Kids.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Beaťák, který se podepsal jako Bojílek, si napsal o kapelu Doga a připojil k tomu takové vyznání své partnerce. A protože je to moc hezky napsáno, tak já už tomu nebudu nic dodávat, jenom ho přečtu a pak si dáme tu Dogu. Dančo, děkuji ti za všechno, co spolu prožíváme. Jsi pro mě jistota, radost a člověk, díky kterému má každý den lepší rytmus.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, to jsem rád, že jsem se dovolal.
3: Já jsem taky rád i za vás. Jaké máte přání?
2: Tak já už jsem dlouho neslyšel B.B. Kinga a Erika Claptona, třeba The Thrill Is Gone.
3: To je dobrá volba. To si myslím, že to neslyšelo víc lidí. I já teda se přidám, protože to už jsme dlouho nehráli, tak určitě to zařadíme dneska.
2: Tak moc děkuju a chtěl bych takhle pozdravit ještě všechny býťáky do Merklína.
3: Do Merklína, okres Plzeňich.
2: Karlovy Vary.
3: Pardon, tak to je někde jinde.
2: To je o kousek dál.
3: Dobrá, takže do Merklína u Karlových Varů teď pošleme B.B.O. Kinga a píseň Thrill Is Gone. Je to tak?
2: Tak jo, díky moc.
3: Perfektní. Tak díky za dobrý tip na muziku a mějte se hezky.
2: Taky, naschle.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Z vaší odpolední pošty teď vybírám další SMSku. Ahoj, všem býťákům přejeme hezký večer. Uklízíme zahradu po úterní bouřce, kdy tady padaly 5-centimetrové kroupy. Pane jo. A těšíme se, až nám pan výčepní načepuje Mauglího od Progresu. Děkujeme, Ivana a Lumír. Tohle přání tedy samozřejmě také rád splním. K tomu úklidu a vůbec k té večerní pohodě posílám toho Mauglího a doufám, že ta bouřka neudělala nějakou velkou spoušť, že teď už můžete jenom v klídku poslouchat a užívat si sobotní večer.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, ahoj, tady je Zdeněk ze Stoda.
2: Ahoj, ahoj, tady, zdravím.
1: Prosím tě, měl bych takovou prosbu. Ještě jsem to u vás asi neslyšel, ale bylo by pěkný, kdyby se bylo možný pustit Pretty Reckless třeba.
2: To by bylo pěkný určitě a já myslím, že si zaváhal, protože my jsme už Pretty Reckless hráli. Občas si o ní někdo zavolá, ale to neznamená, že bychom ji dneska nepustili. Naopak.
1: A líbila by se mi třeba Wake Up.
2: Určitě, určitě. To je vlastně z té nový desky.
1: Jo, jo, jo, ano. Doufám, že ji budou hrát tady v Praze, v Karlíně.
2: Tak oni už jsou tady asi po třetí nebo po čtvrtý, vždycky veliký úspěch. Já si myslím, že to je kapela, která sice jako pomalu roste, ale jednou z ní bude určitě velká hvězda, protože ta holka je fakt skvělá.
1: Je úžasná, no já jsem jí objevil až teďka nedávno díky svýmu synovi, teda se musím přiznat, takže dobrý.
2: No my jsme to poslouchali kdysi, to už je možná nějakých 10 let, mě to zase pro změnu objevila moje dcera.
1: A tak to máme podobně.
2: Máme to podobný, takže děti nás naučili na dobrou muziku. A vlastně dcera ji objevila díky tomu, že jí sledovala jako herečku a pak najednou zjistila vlastně, že je i výborná zpěvačka, autorka muziky.
1: No, ona hrála tu holčičku, že jo, kdo ví.
2: Grinch,
1: no. No, přesně tak. No, tak jo, tak to
2: jo,
1: se dodělá.
2: Jo, určitě jí dáme a já tě teda přeju, ať se tě koncert líbí. Možná se tam někde sejdeme, protože dcera mě taky asi vytáhne.
1: Já a
2: nebudu se bránit, určitě se tam potkáme.
1: Super, tak jo, budu se těšit.
2: Tak jo, takže to dáme jako takovou malou ochutnávku a kdyby někdo třeba ještě váhal, jestli jít nebo nejít, tak teď ho třeba přesvědčíme.
1: Tak to určitě jo.
2: Dobrý, Zdenku, děkuju moc, měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, minule jsi hrál pro řidiče a potom pro ty sekáče z dálnice, ale já bych přidal ještě jednu partu, která když je v práci a hlavně v akci, tak je jim taky pořádný horko, a to jsou hasiči. Mají za sebou hodně náročný týden a fakt jim není co závidět. Prosím, kdybys jim chtěl něco zahrát, tak vyber třeba tematicky od Dimitrijovců třeba Plameňáky. Díky moc a světu být, přeje Marek z Přelovic. A já se tímto tedy hasičům tak jako lehce omlouvám, protože jestli jsme měli někomu zahrát za tu dřinu v práci a v těch podmínkách, tak jsou to hlavně oni. Ještě, že si na ně Marek vzpomněl. Tak dodatečně tedy teď hasičům za to, jak to všechno perfektně zvládli, posílám, jak vybral Marek správně tematicky ty Plameňáky.

0: Radio Beat.
1: Franto? Franto, jsi tu? Halo? Franto?
2: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
3: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Radia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
4: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 766. vydáním krásných nálezů, které pod hlavičkou Letní roková všehochuť otevírá letošní hudební prázdninový seriál, kde zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
4: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu B.
6: Druhou hodinu dnešní rockové pípy odstartuje Strejda Udo se svým Old Gangem, ale o zbytek se zase musíte postarat vy sami. Třeba tím, že mi vaše nápady a tipy na to, co byste si v průběhu večera chtěli ještě poslechnout, pošlete jako SMSku na 720 001 222 anebo mi zavoláte na linku 210 32 33 34. Šťastnou ruku při výběru muziky a její nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Leitl.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady posádka záchranné služby ze Suchdola nad Lužnicí. Můžeš nám prosím zahrát Free Wishing Well? Děkujeme a hlavně dávejte na sebe pozor. Ahoj. K tomu asi, myslím, není co dodat, protože i záchranáři jsou další parta, jejichž práce bychom si měli vážit a pokud jim můžeme zahrát aspoň takhle nějakou jejich oblíbenou skladbu, tak to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Takže ano, budeme na sebe dávat pozor, to si můžeme slíbit všichni a užívat si léto tak, aby ti záchranáři neměli vlastně žádnou práci a mohli třeba v klidu poslouchat Rádio Beat.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím pana Výčepního a poprosil bych zahrát něco od brněnských AC/DC, tedy kapely Divá Bára, a pošli to prosím tě k nám do hospůdky u Tygřice. Moc děkuju, Pepa Střebíče. PS, v pondělí nastupuju na kudlu do nemocnice, tak ať mám lepší náladu. Pepo, samozřejmě tohle přání tě taky splním, tobě jako stálemu a věrnému posluchači rokové pípy, zároveň taky přeju, ať všechno dobře dopadne, držím palce a doufám, že se zase brzy ozveš. Tak tady jsou ty brněnští AC/DC Divá Bára.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Aneta. Já bych chtěla zahrát něco od Grety van Fleet a bylo by to pro moji rodinu, pro mýho manžela a pro moje dvě dcery a potom ještě pro všechny byťáky, kteří poslouchají, ať si užijou léto podle svých představ.
2: No tak to si myslím, že si asi užíváme teď určitě. Naštěstí tedy ten hic už není tak strašný. A teď je to takový to léto, takový to příjemný, si myslím. Nebo u vás je to jinak?
1: Ne, je tady příjemně. Já volám z Vysočiny a tady teď je docela jako zataženo a vítr a bude asi pršet.
2: Tak to zase není až tak úplně teda léto podle našich představ. No ale tak Vysočina je drsná, že jo, tam to nebývá nikdy.
1: Jo, každý má jiný představy.
2: Tak třeba zpříjemníme večer aspoň tou Gretou van Fleet.
1: Určitě, tak jo, děkuju moc.
2: Není záč, mějte se hezky, pozdravujte na Vysočině. Díky. Něco od Grety tedy vyberu sám, jo? Doufám, že se trefím.
1: Tak jo. Jo, určitě. Jo, díky moc, mějte
2: se. Děkuju, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Říká se lepší pozdě než vůbec a tohohle pravidla se taky drží býťák Marek, který mě teď poprosil, jestli bych dodatečně jako jeden malý hudební dárek ještě neposlal jeho sestře Jáje jednu píseň k narozeninám, které slavila minulý týden, a vybral pro ní Závislosti, tedy píseň Závislosti od Protea. Takže já se taky přidám, dodatečně přeju taky k těm narozeninám, které doufám byly řádně oslaveny. Všechno nejlepší a tady je ten malý dárek Závislosti od Protea.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak vidíte, minulou hodinu jsem tady zmínil naši pravidelnou posluchačku a býťačku básnířku Ivu ze Zlína. A co myslíte? Už tady máme další básničku. Ahoj ráďový čepní, přežili jsme žhavé dny. V 6 ráno jsem šla do práce, všude ticho, jak má být. Hezky jsem si broukla do kroku a ve sluchátkách rádio Beat. Odpoledne ovšem to už byla jiná, smažit palačinky pro mě není dřina. Teď už mám zase ten svůj klid a poprosím o Davida Bowieho, může-li být. Díky, Iva ze Zlína. Ivo ze Zlína může být a byť neumím tedy tak pracovat s verši jako ty, tak ti aspoň pošlu Davida Bowieho.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku, ahoj, tady Petr Kopilno.
2: Ahoj, ahoj Petře.
1: Radku, zdravím, prosím tě, bylo by možný komunál tak toho klauna, jo, jestli můžu poprosit. Bylo by to pro všechny lidi, kteří tak nějak trošku odpočívají, pro tebe do rádia, jo, pro všechny dobrý lidi.
2: Tak
1: jo?
2: Děkujeme, Radku, za všechny dobré lidi, děkuji, nebo aspoň tak, tedy děkuju, doufám, ahoj, že se k ním můžu přiřadit. A měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Viktor, ahoj.
2: Ahoj, Viktore. Tak povídej, jaké máš přání?
1: Tak řekneš to ty?
3: Ne, ty.
1: No tak náš sedmiletý syn Erik by si přál Queeny Bohemia Rhapsody.
2: No, skvělej výběr. A to jsi mu poradil ty, nebo to je z jeho hlavičky?
1: Ne, to je z jeho hlavičky, jenom chtěl tu písničku Mama od Queenu, tak jsem jenom upřesnil.
2: Dobře, tak dáme Mama.
1: Mama. No,
2: lepší Mama od Queenu, než Máma od Lunetiku.
1: No, ježiš. O tom žádná.
2: Tak dobře, tak dáme Mama. A kam to budeme posílat vlastně?
3: Pro babičku Vlasku.
2: Dobře, tak tam a třeba pro všechny, kdo mají rádi.
1: Tak, pro všechny býťáky a pro všechny chomutováky.
2: Chomutováky, výborně, tak do Chomutova to posílám.
1: Ano, ano.
2: Paráda, tak jo, tak se mějte hezky a doufám, že synka povedeš dále správnou cestou.
1: No ježiš, jsi rocker?
3: Jo, jo.
2: Tak, to je správný.
1: Tak ahoj.
2: Díky. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Já vás zdravím, pane. Mohli bychom si nechat zahrát písničku? Prosím vás, pěkně.
2: Cokoliv.
1: Dívejte, bude tak, to tady pro Moraváky, co tady slavíme narozeniny. Hlavně pro Chymíra, našeho kamaráda, které přijel až, já nevím, vodka přijel z Čáslavy. Takové dálky. No a budeme rádi, když nás zahrajete, já nevím, co bychom si nechali zahrát, kamarádi? Od kabátu něco nám dáte, třeba žízeň. Bylo by to možné?
2: No, myslím si, že jak tam slyším vzadu ten hlahol, tak tu asi dneska mít nebudete. Nicméně můžeme ji samozřejmě zahrát.
1: Byl byste nejhodnější na země koli a tady taky pro Odnoněčka a kamarády z Kanic a všechny tady vyškovský kamarády a kamarádky bych chtěl poprosit, abyste to zahráli. Prosím vás pěkně.
2: Vaše přání předem splněno.
1: Zlatej a budeme vás chválit. Všade kamak budeme chodit.
2: Děkuji.
1: Mějte se krásně a vy pozdravujte taky. V té krásné práci. Zabékejte.
2: Ano, zabékejme si a vy taky si zabékejte a za chvilku tam pošlu ten kabát a
1: děkujem.
2: Užijte si ten krásný večer. Vypadá
1: děkujem.
2: To tam velice dobře.
1: Super stricu. Nejhodnější na země koli. Zdar Bůh.
2: Díky. Zdar Bůh.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, můžu poprosit o Mikea Oldfielda?
3: Určitě, to víte, že jo. Kterou byste chtěl od něj?
2: Man on the Rocks.
3: No, skvělá volba. Moje oblíbená, tu pustím určitě rád. A pro koho to bude?
2: Pro mýho tátu, tady z Náchoda.
3: Takže do Náchoda posíláme Mikea Oldfielda, Man on the Rocks.
2: Tak jo, super, děkuju.
3: A ještě k tomu připojím přání hezkého večera a díky za skvělou volbu muziky.
2: I vám krásný večer, užívejte, mějte se krásně, mějte se šarkaňsky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Víťačku Jaramilu zřejmě inspiroval náš speciální prodloužený víkend, kdy hrajeme kultovní kapely, a napsala si o jednu z těch nejkultovnějších, protože pokud se řekne Big Beatová legenda, tak musí z jedné strany zaznít Odyssea a z druhé samozřejmě Brutus. No a od Brutusu první polibek pro mého manžela jako poděkování za dnešní večer. No, to zní zajímavě. Si vybrala právě Jarmila. Takže já teď Brutus a první polibek posílám jejímu manželovi. A nejenom tedy samozřejmě jemu, ale i všem, kdo třeba mají krásné vzpomínky nejenom na tuhle písničku, ale vůbec na Brutus a už několikrát vzpomínané ty Big Beatový zábavy a vůbec to, co jsme zažívali jako mladí. Byla to krásná doba, svým způsobem blbá, ale pro nás krásná. Tak si třeba teď pojďme připomenout ještě jednou.

0: Studio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
5: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
6: Právě teď začíná druhý poločas dnešní rokové pípy a i v něm je tu stále s vámi Radek Lajtl, připravený namíchat pro vás další hudební mix z vašich tipů a přání. Pro ty z vás, kteří do našeho býťáckého výčepu dorazili třeba až v průběhu večera, tak jenom připomenu, že o vaši oblíbenou kapelu si můžete zavolat na linku 210 32 33 34 anebo napsat, a to buď SMS-kou na 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk. Ahoj, Radku.
2: Ahoj, Zdenku.
1: Zdeněk z Mělníka.
2: Ahoj.
1: My jsme spolu mluvili asi před březnu, když jsem přál svojí mamince, ale teďko díky tomu, že v pondělí je ZZ Top a já Z plus Z, Zdeněk a Zdena, jedeme na ZZ Top do Pardubic.
2: Kdo jiný by tam měl jet, že jo, taky jiný.
1: No, samozřejmě. Nepustíš něco od ZZ Top, prosím?
2: No určitě, to víte, že jo, to bychom mohli dát jako takový malej zákusek nebo předkrm před tím koncertem.
1: Ano.
2: Tak dáme nějaký fousáče. My jsme tady na začátku vlastně měli rubriku Vzpomínáme na koncert, kde jsme byli, tak teď to otočíme a dáme si předkrm před koncertem, na který jedeme. Tak.
1: Ano, Radio Beat avizuje zízáče, takže těšíme se na pondělí na ně.
2: Určitě máte na co, bude to skvělý a aby jsme tedy splnili to, co chceme, tedy ZZ Top, poradíš mi nějakou tvoji oblíbenou skladbu anebo zase necháš výběr na mě?
1: Nechám to na tobě.
2: Dobře. Zašmátrám tady někde v archivu a myslím si, že cokoliv vytáhnu, tak asi bude v pořádku.
1: Tak, šmátrej a děkuju moc, díky moc.
2: Není zač a já tě přeju, ať se vám koncert líbí, samozřejmě pak se zase ozvi a povíš mi, jaký to bylo a když tak můžeme zase zpětně zařadit nějaký fousáče a zaspomínat si, jak to bylo skvělý naživo.
1: Určitě rád. Hezký večer všem míťákům i tobě, Radku.
2: Děkuju, měj se hezky a užij si koncert.
1: Díky.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Tak koukám, že utěšeně přibývají vaše maily, tak bych je neměl zanedbávat, tak si vemu hned ten první tady. Ahoj Radku, prosíme spolu s manželkou o jednu z často hraných písniček, ale pokud by to šlo, tak v originále. Here comes Alex od Die Totenhosen. Moc děkuji, Karla a Standa. No, to je pravda, že je to hraná písnička, hlavně tedy v té české verzi. Já jsem Aleš. Ale ten originál, ten taky vůbec není špatný, takže si dneska dáme Origoš, Die Totenhosen nám zahrají Here Comes Alex a my si tuhle skoro až hymnu rokové pípy můžeme zase po čase poslechnout v originále. Děkuji Karle a Standovi za tenhle tip a posílám všem fanouškům německého punku třeba, anebo vůbec tohle typu muziky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: A u vašich mailů ještě chviličku zůstaneme, protože vidím, že mi píšou úplně největší fanoušci Iron Maiden a Bruce Dickinsona. Ahoj Radku, dnes slaví 4. narozeniny moje neteřinka Mája. Měla krásnou oslavu a tak jí přejeme ještě i touto cestou všechno nejlepší a hodně zdraví. Bude to i pro její rodiče, moji sestru Katku a manžela Andyho. Pokud by šlo prosím něco nadupaného od Bruce Dickinsona, tak to by bylo fajn. Díky, Alča a Jirka. No já si myslím, že to by bylo fajn pustit třeba, no není to úplně nadupané, ale je to krásná věc. Třeba Tears of the Dragon. A dáme si v té rozšířené symfonické verzi, protože ta se, myslím, hodně povedla.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No čo, Ráďo, dneska teda těžký, tady je Jirka Luka.
2: Nazdár, nazdár, ahoj.
1: Čau, čau, poslouchal jsem rozhovor, tak jsme za ním.
2: Jo, moudře jsme hovořili, pravda,
1: no,
2: zaspomínali jsme.
1: O Moravě.
2: Zaspomínali jsme na Moravu a,
1: no.
2: A na naše mladá léta, no. Tak doufám, že Jirka to slyšel a bude potěšen.
1: Jo, jasný. Hele, tak když máme ty kulturáky a to, Vigo to asi...
2: To ne, to bohužel ne. Hele, aniž bych tě chtěl tedy někam směrovat, ale co když dáme něco od Moravy?
1: No tak mohli bychom, no.
2: Jo, tak já tady něco vyberu.
1: Tak něco vyber, je na tobě výběr.
2: Děkuji za důvěru ve mě vloženou a hlavně tedy díky, že jsi přistoupil na to, že jsem tě takhle jako lehce vmanévroval do toho, co si teď pustíme. Ale jo. Když už jsme o tom mluvili, tak si to můžeme rovnou i dát. Tak já tam něco vyberu. Takže si je dneska dáme a můžeme se tak připravit na to 18. Jo?
1: Tak jo, takže pro všechny býťáky, pro loučáky a...
2: Dobře, a pro fanoušku
1: Moravy. Pro tebe do rádia.
2: No,
1: tak jo.
2: Děkuju.
1: Tak jo, čau.
2: Měj se, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, pane Hostinský, tady Péťa ze Starého Rodiče u Pardubice, zdravím.
2: Buď zdrav, Petře, dlouho jsme se neslyšeli. Ahoj.
1: Přesně tak, mám hodně práce, ale musel jsem si udělat čas, abych ti v sobotu zavolal, protože bych se jako nedovolil ti nezavolat, abych na mě nezanevřel.
2: To bych si nedovolil. Tak povídej, jaké máš přání dneska?
1: My jedeme za 14 dní na Master do Vizovic.
2: Dobře vám tak.
1: Děkuji ti. Já bych tě chtěl poprosit o kapelu Halloween.
2: No.
1: Našel bys tam něco, ale já bych měl takový speciální přání, ale je to hodně dlouhá píseň.
2: Já bych radši tu kratší.
1: Dobře, tak dáme Doktor Steam?
2: No, vidíš to.
1: Dobře, tak se domluvíme takhle. Jasně, jasně, aby se dostalo na další bíďáky, samozřejmě.
2: I na ostatní, přesně tak.
1: Přesně tak, já samozřejmě budu tomuhle tomu svolný a by měl všichni prostor.
2: Komu to zahrajeme? Zase všem hujerům?
1: Hlavně pro mého kamaráda Jardu, on je teď kousek od Kyjova, taky pro tebe a hlavně pro všechny, kteří se chystají na tenhle festival a to je všechno. A jinak máme stroužky na grilu, ti řeknu jenom.
2: Dobrou chuť.
1: Jinak ti nebudu říkat. A nebo posílat žádný fotky ani videa.
2: Ne, nic mi neposílej.
1: Abych nenaštval.
2: Nic mi neposílej.
1: Ne, nebudu.
2: Užij si to.
1: Děkuju.
2: Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, příští sobotu. Děkuji, ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, rád tě slyším. Já bych měl prosbičku zahrát, je to takový nezvyklý, moc ho nehraju na Rádiu Beat. Já bych chtěl Láďu Šafránka, vzpomínku na něj, je to můj skoro kolega, soused, nebo byl, bohužel zemřel, dej mu pánu věčnou slávu, a skladbu od něj Eldorado. A skvělá, jestli by to šlo naživo.
2: Zkusím něco najít. Eldorado tady máme. Nevím teda, jestli zrovna živou verzi. Pokud bude studiová, snad to nebude.
1: Ne, neurazíme se. Neurazíme.
2: Tak, dobře.
1: A tak zdravím všechny, co poslouchají Rádio Beat.
2: Tak jo, tak vyřizuju tvým prostřednictvím. Pozdrav všem od tebe. A vzpomeneme si na Láďu Šafránka. Asi na tou Šafránka nejznámější písničkou.
1: A když by ještě mám jednu prozbičku, ještě to je pro mýho, chtěl bych to věnovat mýmu kamarádovi Alešovi, on určitě bude poslouchat a možná by si zahrál i Aleše, ale to je zase Totenhoven a to už jsou dvě prosby, ale to už je na tobě.
2: To si, myslím, přišel tak nějak s křížkem po funuse, protože Totenhosen, Here Comes Alex, dozněla před čtvrthodinou.
1: Aha, já jsem právě vyzvnul rádio.
2: A chyba, vidíš to? Velká chyba.
1: Abych nerušil. Dobrý, takže Láďu Šafránka, děkuji.
2: Dáme Láďu Šafránka, dobře.
1: Díky moc, mějte se krásně a všechny býťáky pozdravuji i Lošu do Liberce.
2: Jo, určitě nás taky poslouchá. Tak ahoj, Lošo.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tady Michal Zdrokovič, zdravím tě, Radku, jak se máš?
3: Děkuji za optání, skvěle, protože teď právě sedím ve studiu, pouštím muziku, povídám si s lidma, co víc si člověk může přát.
2: Člověk má to nejlepší povolání na světě, bych řekl, jako tak.
3: Není to sice povolání, je to takový koníček víkendový, ale moc ano, krásný.
2: Ale jako obecně řečeno, to bych chtěl dělat skoro každý.
3: No.
2: Tak jestli možno tě můžu poprosit pro rodiče, pro bráchu, pro synovce, pro všechny býťáky, pro vás, jestli tam máš kamarej, třeba Heaven Can Wait, nebo něco takového.
3: Jo, určitě, určitě bych ji tady našel.
2: Tak to je skvělý, to budu moc rád, tak to moc děkuju.
3: Není zač. Rádi jsme splnili takovéhle přání. Gamarej má určitě spoustu fanoušků.
2: Jistě.
3: Takže uděláme radost nejenom tobě, ale i všem dalším.
2: Perfektní, výborně. Radku, já tě moc děkuju a přeju ti krásný zbytek večera.
3: Děkuju, tobě taky, měj se hezky.
2: Pěkně, zatím, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, tady Kristus. Já bych si přál půlnoční závodní dráhu pro všechny, kdo teď řídí. Ať si dávají pozor. Díky, čau.

0: Dobrý večer, my bychom si, můžeme si popřát zahrát nějakou písničku?
1: No, to víte, že jo? Povídejte, jakou.
0: Super, já bych vás poprosila zahrát pro kamarády z Bítova, co třeba o Čkvoru, tak třeba Síla starých vín.
1: No, nic jiného jsem nečekal.
0: Tak jo, tak moc děkujeme, jestli nám to zahrajete. Tak
1: to víte, že jo. To víte, že tak vám jo. To zahraju, jo? A pro koho to bude?
0: Pro naše kamarády Benáčkovi nebo Helešicovi z Bítova.
1: Bítov, to je...
0: Děkujem. To jo. Je Jižní Morava,
1: ano, ano.
0: Na Vranov.
1: Mně to něco říkalo, Bítov, Vranov, ano, jo, jo.
0: Tak moc děkujem.
1: Mějte se krásně na
0: Taky,
1: Bítově.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Zase něco z vašich SMSek. Ozval se nám kamioňák Bobeš, který dneska zaslouženě odpočívá. Nemusí kroutit kulatou lopatou, ale drží v ruce teď určitě něco mnohem příjemnějšího a mnohem lepšího taky. A aby byla ta pohodička doma ještě větší, tak si objednal Garyho Moora, Out in the Fields. Takže já teď opráším tenhle starou pecku z osmdesátek a pošlu ji nejenom Bobešovi, ale i třeba všem těm kulatým lopatám, které mají zasloužený volno a užívají si ho právě teď doma někde pod pergolou, u grilu, s něčím dobrým. No, nechám to na vás.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Lenka Krejzová z Dlouhý Vsi z Podolských hor. Dobrý večer.
3: Zdravím dobrý
2: všechny býťáky a i vás do rádia samozřejmě.
3: Já vás také večer, zdravím, ano.
2: A měla bych takový přání, šlo by zahrát písničku od Tany. Nevím, jestli jste ještě dneska nehráli.
3: Ne, ale mám dojem, Tania, jestli tady vůbec budeme mít.
2: No, říkejte.
3: No, mám tady určitě, tady mám Taniu s Láďou Křížkem, to vím, ale...
2: Může být. Určitě, nám je asi tak nějako... Měli jsme sice teda na mysli Nad hlavou léta rock and roll.
3: Tak tu jsem měl taky na mysli.
2: No, tak to by bylo super.
3: No, vidíte, jak jsme se shodli. Tak jo?
2: Jo, tak jo, krásný večer, děkuju moc, přeju to, písničku bych ráda teda poslala manželovi, který
3: si ji zaslouží, tak.
2: Který si ji zaslouží, samozřejmě, tak. Ano, určitě, Taniu má rád, má to spojený s vojnou, samozřejmě, když vojenčil v Praze, byl na jejím koncertě, takže bych ji věnovala manželovi a samozřejmě všem výťákům a ty naší generaci 50+, co jsme měli tyhle písničky rádi.
3: Děkuju, tak to je pro mě taky.
2: Jo, no, určitě, děkuju moc, krásný večer vám přeju.
3: Vám taky, mějte se hezky.
2: Na shledanou.
3: Na shledanou.
4: Léta, roh!

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
1: I teď na začátku poslední hodiny dnešní rockové pípy máte pořád ještě možnost si přidat do playlistu vaši oblíbenou kapelu. Stačí, když mi pošlete SMSku na 720 001 222 anebo zavoláte na linku 210 32 33 34. Klidný večer a nerušený poslech i té poslední várky z rockové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Radku, tady David.
2: Nazdár, Davide, ahoj.
1: Tak já bych si přál písničku od Ozzy Osbourna Lisa for Duet, jestli tam máš.
2: Dlouho už jsme ji nahráli, tak tu tě dneska dáme, jo?
1: Jo, díky, no. Já jsem rád, že jsem se dovolal, no. No. Je to těžký, no.
2: Dneska jo, dneska je to těžký. Volá fakt hodně lidí. Já z toho mám na jednu stranu radost, na druhou stranu bohužel ne, každý se asi dovolá, no, ale co
1: tak
2: se dá dělat.
1: Já volám asi na stej pokus, no.
2: Ale držel si, tak to je v pořádku. Tak pošleme to Ozio a Litu.
1: Tak jo.
2: Tak jo, hele, tak si užívej prázdniny a měj se fajn. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj. Čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Petra. Mohla bych poprosit zahrát písničku pro mého přítele Roberta. Konkrétně teda písničku Děvkář.
2: Jejda. To je přímo pro něj?
1: To si přál, tak to splním.
2: Jo, jenom mi trošku naveďte, kdo to hraje, tu písničku.
1: Klubak, jo?
2: Já už vím, kterou myslíte. Jo, jo, tu jo, občas pouštíme v pátečním flámu. Ano.
1: Jo, tak, super, tak děkuju.
2: Tu dáme, no, tak jo. Tak pozdravujte přítele Roberta. Písničku pošleme určitě rádi. Nevím teda, jestli... No nic, nebudeme se do toho motat, já jsem právě.
3: A objednal jsem si to sám.
2: Aha, takhle, já myslel, že to bude jako nějaká pomsta nebo něco takového. Ne, tak ne, to je v pořádku. Ne.
3: Já jsem to právě slyšel ve vašem vysílání, oblíbil jsem si tu písničku, ale nemohl jsem ho nikde zehnat na internetu, aby si ustál, takže ho posloucháme u vás.
2: Tak teď už je mi to jasné. Takže to není jako, že to mělo být přímo na vás, ta písnička, ale je to jenom vaše oblíbená, tak.
3: To ne, to já jsem počestný posluchač Rádia Beat a takový lidé.
2: Ano, jako my všichni, to je úplně jasný.
3: Tak jo. Děkujeme své ženy a dětkaře posíláme ostatním beatákům. Pro pěkný večer.
2: Přesně tak. Líp jsem to zakončit nemohl. Díky za tenhle tip, mějte se hezky.
3: Taky, na své.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. Pardon, Láďa. Překvapen jsem, že jsem se dovolal.
2: No, dneska je to masakr, teda musím říct, Láďo, že dneska mi tady telefon drnčí už od 6:30 skoro.
1: A já si myslím, že to je proto, že jsi dobrý.
2: No, hele, děkuju, Radku, děkuju. Já jsem chtěl říct, že to je kvůli tomu, že lidi dneska sedí doma a poslouchají rádio a úplně to neláká jako sedět venku a grilovat, nebo nevím. Ale dneska se daří. Tak, abych tě nezdržoval.
1: Já si myslím, že to nepokazím. Teď jsem si asi po 5 hodinách sednul na lavičku na svém dvorečku, kde zdím ze stoletých cihel nějaký okrasný zítky a mám z toho takovou radost, že jsem se chtěl pochlubit asi nejenom svojí ženě, ale i vám. A těšil bych se z toho, kdyby jsem dneska dostal nějakou pěknou písničku třeba od Everlastu, kde Carlos Santana zahrál nádherný solo. A kdyby to šlo, tak jako dneska by to byl pro mě super večer.
2: Dobře, zkusím se potom podívat. Carlos Santana tady samozřejmě máme.
1: Je to skupinka Everlast.
2: Ano.
1: A ten Santana tam hraje prostě ty svoje sola a je to mazec.
2: Věřím tomu.
1: To, zkouším to i hrát sám na kytaru, ty brďo, a nejde mi to, furt mi to nejde.
2: Tak on ten Santana už taky má něco za sebou a hraje celkem dobře, jako no, těžko ho napodobit. Dobrý,
1: tak
2: zkusíme.
1: Tak když se podaří, budu rád, jo?
2: Zkusím něco najít.
1: Díky moc.
2: Není zač, tak přeju, ať se práce se Zítkou daří.
1: Já mám konec dneska, pokračuju zítra. Čau.
2: Dobře, tak jo.
1: Ahoj.
2: Tak ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, dovolal jsem se Rádio Beat. Mohl bych mít prosbu na písničku?
3: No jasně, povídejte.
2: Lépe řečeno na kapelu. Myslíš, že bys to našel Doors?
3: Předem splněno.
2: Předem splněno?
3: Jasně, kterou?
2: No tak bomba, stickle, no come on baby, I like my fire.
3: Jasně, tak větší klasiku neznám. Zvolil jsi dobře.
2: Přesně tak. Dáme ji, fakt ji dáme?
3: No, určitě, to víš, že jo.
2: Tak to je skvělý.
3: A komu ji dáme, komu ji pošleme, pro koho to bude?
2: Pro Marketku. Stačí jenom takhle.
3: Dobře, tak Doors pro Marketku, jo?
2: Od Otakara.
3: Od Otakara pro Marketku, Doors bude tam.
2: Bomba, siko, díky moc.
3: Jo, tak jo.
2: Tak čau zatím.
3: Ahoj, mám radost, že jsem tě taky udělal radost. No. Ahoj.
2: Vynikající, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj Radku, Patrik.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, dlouho jsme se nesčeli, dlouho jsem takový byl úplně mimo, ale myslím, že jsme si mohli pustit nějaký kabáty.
2: Už je tam, mám připravený na konec dneska a už jedny byly.
1: Už jedny byly, už máš na konec, jsme to pustili před chvíli, protože jsme to teďka makali, víš, teď jsme se nesčeli dělovat. No, tak něco jiného, Metalliku třeba.
2: No, Metallica, vidíš, to já na ní úplně zapomněl, to už jsme strašně dlouho nepouštěli.
1: No, vidíš to, až slabě nějaká.
2: Hele, teď mě napadlo vlastně, dneska je výročí Master of Puppets, před 40 lety přesně vyšla.
1: Jo, tak to by bylo úplně perfektní.
2: Tyjo, jak jsem na tohle mohl zapomenout? No jasně, tak no, dáme to... Metalliku.
1: Perfektní.
2: Něco z Masteru teda po 40 letech, to si zaslouží připomenout.
1: Že jo, já si myslím.
2: Tak přímo asi tak Master dáme.
1: Jo, můžeme.
2: Jo, děkuji.
1: Tak jo, já ti moc děkuju, mě se zatím, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podníráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Chceli bychom nechat zahrát pesničku od Pink Floyd.
2: Ano, kterou?
1: Prenou Pána do nebe. Necháme výběr na vás. A to bychom pozdravili kluky ve Svojanově. A to byli slohoviny. Ako pijeme, dáváme si aj masičku lubegilované. A chceli, necháme výběr na vás. Ako. Lukáš Holek a dáme pozdrav pro všechny byťákov.
2: Dobře, dobře, tak něco vyberu od Floydů a vás zdravím a užijte si krásný večer.
1: Děkujeme, krásný večer, díky, ahoj.
2: Ahoj.

mixtures, which colors.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Franta. Rozmetal. Potřeba bych pro moji ženu, ano, která pokaždý skáče u rádia a křičí Arakaň, tak potřebuje zahrát od Arakaňu 7 hříchů. Je to možný?
2: Je to možný. Jestli chceš slyšet a vidět zase skákat, je to možný.
1: No určitě chci. Tak děkuju moc.
2: Tak dobře.
1: A
2: dobře.
1: Všechny by tě taky pozdravujem.
2: Tak jo, tak přeju hezký skákání a za chvilku tam pošlu Arakaň.
1: Bez vás, děkuju. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, můžu poprosit o Dire Straits Sultan of Swing. Jsme na dovolené s mojí láskou v Itálii, hrajeme karty a posloucháme rádio Beat. Díky moc, Aleš. No, to se tak někdo má. Itálie, karty, vínko, moře, pohoda. No, vidím, že jste si vybrali dobře. Takže já vám ten večer snad ještě vylepším těmi Dire Straits a jinak si užívejte samozřejmě krásnou dovolenou v krásné Itálii. Alla vita e bella!

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak, býťáci, jsme na konci dalšího vydání Rocové pípy. Ještě tedy, než ho zakončíme tím úplně posledním kouskem na vaše přání, tak bych zase chtěl poděkovat všem, kteří jste mi dneska zavolali nebo poslali svůj tip mailem nebo SMSkou. A musím říct, že z toho množství zpráv mám opravdu velkou radost, protože je vidět, že vás Rocková pípa baví. I když to pokaždé nevyjde, protože těch vašich tipů a nápadů, zvlášť tady dneska, bylo mnohem víc, než by se vešlo vůbec do těch 4 hodin. Ale věřím tomu, že až příští sobotu zase v 19 hodin tady otevřeme náš výčep, tak přijdete a zkusíte to znovu. Do té doby se mějte fajn, užijte si klidný zbytek sobotní noci a vlastně celý ten prodloužený víkend, pokud budete tedy ve společnosti Rádio Beat, tak přeji příjemné vzpomínání na tancovačkové kapely a vaše mládí. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl. A tady si teď pustíme to úplně poslední dnešní přání.
3: Ahoj Radku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro mě a mou ženu Andy k výročí 20 letům od svatby a chtěl bych nechat zahrát písničku od Kabátů Houby magický. Díky moc, Petr a Andy z východních Čech.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tlačte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží slonoviny.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.